Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
4: Kurňa.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
9: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Housebrand Café, per favore? Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
14: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet premiéra Babiše dnes bude jednat o návrhu na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ministři mají zároveň rozhodnout, jak vysoké financování by obě veřejnoprávní média dostávala ze státního rozpočtu. Na programu je také návrh, který by umožnil kontrolu jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Trump pohrozil obnovení útoku, pokud Irán nepřistoupí na dohodu o jádru. V rozhovoru pro americká média zároveň prohlásil, že nová dohoda zajistí dlouhodobě bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump ocenil pomoc Číny a Ruska při jednání, naopak kritizoval Izrael za kroky, které podle něj dohodu ohrožovaly. Řada bodů zatím není definitivně uzavřena a Irán je dosud formálně neschválil. Češi na světovém šampionátu vyměnili fotbal za rodeo. Naši si po úvodní porážce na mistrovství světa užili volný den v Texasu návštěvou místního dědictví. Včera už se ale vrátili k plnému tréninku a začali se připravovat na čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou. V Dallasu panují vysoké teploty, proto tým trénuje v ranních hodinách. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Už pozítří se slavnostně otevře zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad. Pro veřejnost je připravena akce Roztančíme Jiřák, která nabídne hudební a taneční vystoupení, zajímavé hosty, dětskou zónu i stánky s občerstvením. Úpravy náměstí odstartovaly na počátku roku 2024. Revitalizace přinesla mimo jiné více zeleně, moderní mobiliář či nové dětské hřiště. A ještě přidám počasí, dneska má být většinou polojasno až oblačno a naměříme maximálně 19 až 21 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ač je to neuvěřitelné, opět tu jsme všichni tři. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Jako vždy, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. Mě by zajímalo, kdo z vás, kdo z nás tří je nejvíc fresh tady, co? Kdo se k tomu přihlásí?
3: Tak já se hlásím, že já to nejsem, to ne?
2: Taky ne, ale ono to přijde, když koukám na náš playlist, to přijde.
1: Počkej, co tam máme, už to vidím. Rihanna, Calvin Harris, tak pokud se připadáte trošku rozbití po víkendu, tak tohle by vás mohlo spravit. Pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Newfound Love, Rihanna, Calvin Harris na Hit Radio v 6.06 a my jsme taky našli cestu do práce. Bylo to náročný takhle po víkendu a tak samozřejmě v pondělí ráno se naskýtá otázka, jaký jste měli víkend, co, Davide?
1: No tak byl krátkej, no, co ti
0: ale extrémně, byl kratší než normálně mi přijde teda, jo, víc než jako standardně. Já jsem měl víkend v pohodě, teda kdyby vás to zajímalo, my jsme byli v Krnově, u Tchyně a u Tchána, taková takový pohodový víkend, odpočinkový, co jasný.
1: Dokonce, no, ještě do toho vstoupím, jak jsme jeli, nebo ty jsi mě vez, jo, v pátek.
0: No tak jestli já jsem to nechtěl vytahovat.
1: Ne,
0: teda, jo.
1: Tohle nevytahujeme,
0: já
1: ale
0: to pak musím vytáhnout.
1: Že jsi jel do Krnova, tak jsem si dokonce otevřel mapu a koukal jsem se, kde Krnov je a je to teda opravdu daleko.
0: No, já to teda vytáhnu, jestli můžu. Ona ta cesta do Krnova trvá z Prahy nějakých v pátek tak 4 hočky, jo. Normálně 3,5 hodiny. A já jsem vezl Davida do Hradce Králové ještě.
1: Což je cestou.
0: Což je, no, skoro. Já měl jsem tě vyhodit tam u toho Sika, u Opatovic, tam u toho Kruháče, abych nemusel zajíždět. No nicméně Davida jsem vyhodil a jel jsem dál a člověče, já to jel 6 hodin. Jel jsem zadem 6 hodin. Normálně najednou zmizela cesta, jeli jsme nějakou prašnou cestou
1: já
0: někde.
1: Já ti pořád říkám, že si máš zaplatit tu dálniční známku, Michale.
0: To je možná ono. A co Jasmin?
2: Ale já jsem byla na oslavě mojí ségry a taky na prvním Edenu Evy, což bylo asi to nejlepší, co jsem kdy viděla. To bylo hustý. A možná to tak mají i naši posluchači. Takže bych to dala klidně do minuty šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste někdo z vás byl taky na Evě a jak se vám to líbilo?
0: To je super nápad, tak pojďte nám to napsat na 777-937-777. Kdo jste byl na Evičce, jak vás to bavilo a jak vám po víkendu je? Alex Warren, Ordinary, 608, tohle je Hit Radio, hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Alex Warren Ordinary, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste byli na koncertě Evy Farné a jak moc jste si to užili. Začínáme teď.
1: David Žacler se Snoubenkou byli v sobotu na Evě a luxusní to bylo.
0: Vlaďka Praha byla na Evě včera a bylo to úžasný, Eva je bohyně.
1: Veronika Kladno byla v sobotu prý naprosto boží, husí kůže a skvělá atmosféra.
0: Petr Praha byl v Edenu, jeden z nejlepších koncertů, co zažil, obrovská energie.
1: Lucka Beroun byla s kamarádkama, splněný sen, celý stadion zpíval.
0: Honza Mladá Boleslav šel hlavně kvůli ženě, nakonec si koncert moc užil.
1: Tereza Pardubice několikrát dojatá k slzám, Eva byla úžasná.
0: Martin Plzeň vyrazil Spartou, skvělá show, domů odjížděli plní energie.
1: Radek Hradec Králové, první návštěva Edenu, fantastická atmosféra od začátku až do konce.
0: Monika České Budějce byla s dcerou, krásný společný zážitek.
1: David Brno přijel přes půl republiky, ale stálo to za to.
0: Míša Třebíč, na Evice jsem bohužel nebyla, syn slavil 15 let, ale všude na mě skáču videa a muselo to být moc silné. Musím se Já s tím souhlasím, jsem na straně Míši Střebíče, já tam nebyl teda, trochu mě to mrzí, ale ta videa na mě skákala teda všude a pak jsem si pustil záznam, někdo to samozřejmě nahrál, dal to na YouTube a perfektní teda.
1: Perfektní, ale nepřenositelný, jakože kdo jste tam nebyl a je ještě nějaký lístek na ten poslední termín, tak to hnedka kupujte, protože to bylo dokonalý jako.
0: Poslední termín, pokud se nepletu, je zítra, takže vstupenky online. No a kdo byste chtěl přenést zpátky na ten koncert, tak vzpomenout si vlastně, dalo by se říct na tu emoci, energii, tak si dáme, vzpomeneš si, Eva Farná, Miraj, na Hit Radio v 6.13.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio Selena Gomez a The Scene. 6 hodin, 19 minut. Krásné ránko. Představte si, že vám zvoní telefon. Zvednete to a na druhé straně borec, co vám říká, že jste právě vyhráli skoro 200 milionů.
1: Hezká představa při pondělku.
0: No, jenže vy ho utnete a řeknete, hele, nemám čas, čau, položíš to, protože zrovna krmíš krávy. Tak tohle se opravdu stalo v Austrálii. Tady australská farmářka položila telefon řediteli loterie, který jí volal, že vyhrála skoro 200 milionů. Ona ho odbyla s tím, že sedí s vnučkou na traktoru a že zrovna krmí 300 krav, že všichni na ně čekají a že to prostě vyřídí až večer, no.
1: Nebo deť, krávy mají přednost.
0: Prostě. No přesně. Hele, tomu říkám priority, jo. Nechat čekat prostě 200 milionů kvůli partě bučících krav. To je naprosto geniální.
1: Mně se líbí, že ona zatím nechce po té výhře nic měnit, nechat si ten život, co má, s těma kravkama, normálně všechno, co dělá, tak nepřestat dělat. A jsem zvědavá, co s tím teda ale udělá jako později. No, zatím teda drží, ale uvidíme, kam se to vyvine.
0: No nicméně ona teda to vyřídila ten hovor až večer, jo, ale kdyby, představ si, že by ho odbyla úplně a řekla prostě, že jí to nezajímá, jo. To by prostě byla jedna z toho stáda.
1: Nebo by to nechtěla brát kvůli tomu, že to je cizí číslo, klasika.
0: To je pravda. A to je vlastně to, co se děje v dnešní době, že já nevím, jestli to máte podobně, ale pořád volají ty cizí čísla, jo. A po téhle story možná cizí čísla těm Indům, těm, co tě chtějí obrat o peníze, začnu brát taky. Za chvíli Enrique Iglesias, David Guetta a taky aktuální doprava pro vás, kdo nás sledíte na cestách. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
17: For camping. Venku je nám krásně.
18: Tady.
8: tady chci bydlet.
17: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
17: A kde bude ložnice?
8: Na louce, pod hvězdami.
17: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
17: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
17: A sousedi?
8: Už se hlásí.
17: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
17: For camping. Venku je nám krásně.
2: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
18: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.

0: hlásí dopravní servis a Kuba Bělak. V Bolaticích na Hlučínské havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. A na dálnici D35 na 245. kilometru směrem na Olomouc dejte pozor na sraženého divočáka.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: sakra nakažlivý. Taky si podupuju David Guetta, Terry Swims a Tonce Dai. Gone, gone, gone, David sedí.
1: Ale užívá si to.
0: Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. David pro nás má hlavně ranní update.
2: Ranní update.
3: Festival Rock for People je u konce, jeho 31. ročník v Hradci Králové uzavřeli metalové legendy Iron Maiden před tisíci fanoušky. Kapela vystoupila v rámci turné Run for Your Lives, po kterém si v roce 2027 plánuje dát koncertní pauzu. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká reprezentace dvě utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Papírové silniční mapy sice v době navigací působí skoro jako přežitek, úplně zmizet ale nemusí. Podle agentury AFP mají

0: stále své místo třeba při plánování cest, hledání alternativních tras nebo jen jako inspirace k cestování mimo zaběhnuté trasy.
1: Já jsem se nad tím zamyslel a představuju si, nebo spíš otázka na vás všechny, dokázali byste dojet někam podle klasický papírový mapy? Co, David? Hele, co, Jasmin?
2: Teďka už asi ne a vzpomínám si na cesty, když jsem byla malá do Chorvatska s mámou, s tátou, ty se tak hádali, když máma měla číst něco v mapě.
1: Asi tady se odbočit.
0: A je to teďka jiný, jo?
2: Už spolu nejsou.
1: To bylo kvůli tomu.
0: Jedna blbá odbočka, ty jo.
1: Já mám teda občas problémy s Waze, musím říct, v dnešní době, jo. Ale takhle, co si myslím, že bylo horší, tak horší bylo složit tu skládací mapu zpátky do toho původního stavu, jo. Připomínáme to jako příbalový leták u prášku. Úplně stejný, to prostě nedáš zpátky. Natálie Imbruglia, Thorn, 6.33 na Hit Radio, hezké ránko.

0: Tak co, komu tohle hrálo na svatbě? Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 40 minut. Co se stalo, Jasmin?
1: Smála jsem se tobě teďka. Nicméně pojďme se věnovat příjemné aktivitě.
0: Nic novýho. Tak co tam máš?
1: Vzpomeňte si teďka na svý nejoblíbenější jídlo a vy dva mi řekněte, který to je.
0: Takhle z hurta jako.
2: No. Pizza.
0: Pizza. Mm-hmm. Pizza. Já miluju těstoviny, jakýkoliv, v jakýmkoliv, v jakýkoliv formě.
1: I vy, naši posluchači, si vzpomeňte na svý oblíbený jídlo. Je jedno, že je teďka čas snídaně, může to být svíčková, smažák, cokoliv. Mm-hmm. Brali byste lízátko z příchutí tohodle toho jídla, co jste si teďka řekli, ať už v hlavě nebo vy tady?
0: Tak jako teď záleží, no. No, dal bych možná teďka nějaký lízo takový.
1: IKEA ten svůj aprílovej fórek ze sociálních sítí dotáhla do konce a opravdu teďka nabízí lízátko s příchutí masových kuliček a brusinkový omáčky.
0: Nekecej.
1: Spojili se normálně s Čupačup, s těma lízátkama a mají limitku lízátek s příchutí teda švédských masových kuliček. Mně to přijde skvělý. Takhle. Neprodává se to zatím v obchodech, ale můžete je získat během nějakých speciálních promo akcí.
0: To jsem se chtěl zeptat, protože teda samotného mě to zajímá. Já si myslím, že hlavně ten hlavní účel bude to, že hele, koupím si lízátko, abych si to mohl dát na TikTok nebo na Instagram, jasně, protože to je trendy. Ale já bych to teda opravdu, opravdu ochutnal.
1: No já taky.
0: Nicméně, říkám si, že by to mohli vyhnat ještě o štok vejš. Kdyby to lízátko dávali ke každý skříni, co tam prodávají, že by to nejdřív musela dolízat, aby ti z toho zbyl imbus, abys to měla čím postavit, že?
1: Ježiš, ale to vůbec není špatný nápad.
0: Jo, to je jenom, jestli nás poslouchá někdo tady z té firmy, tak to je malej typíček, jo. Sweet Angels Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, další muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme i dopravu. Hezké ránko z Hit Radio.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: www.dr6automobiles.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
0: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
0: Ekokom.
3: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vlkův ví.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase ze Vsetína na Valašské Meziříčí za Jablunkou se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. A v Bolaticích na Hlučínské havarovalo osobní auto, i tady dávejte pozor.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Pořád jste tady.
10: Tak to dělají šampioni. Snídaně.

0: Doufáme, že máte pohodový pondělní ráno, stejně jako je tenhle song. Too Low Habits, Stay High, 6.54 na Hit Rádiu, dobré ránko. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili výlet, který byl naprosto katastrofální, protože pokud ano, tak se vám to může zpětně vyplatit. Pokud se ptáte jak, no tak když nám vaši historku povíte, respektive napíšete, pošlete ji na hitradio.cz, zařadíte se do soutěže s 4camping.cz a autora nejlepšího příběhu odměníme v páteční snídani šampionů poukazem na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz.
1: Merrell je partnerem téhletý soutěže, jde o takový funkční, pohodlný oblečení, který ale vypadá fakt krásně, takže holky, nemusíte se bát, že když je něco funkční, tak to není hezký, tohle moc hezký. A když jsme u těch spackaných výletů, tak já jsem třeba takhle byla na Sněžce s mým přítelem, že, ale dost neplánovaně, takže jsme byli úplně nepřipravený, bez vody, bez bundy, začalo pršet, měli jsme normální tenisky, jo, jakože my jsme nevěděli, že tam půjdeme, my jsme byli na výletě mimo a byl to teda výlet opravdu s takovým jako bojem o přežití nakonec. Ty jsi měl něco takového?
0: No, já jsem přemýšlel, ty jak jsi začala, že jste byli na Sněžce, tak už jsem si říkal, jestli to nejsi náhodou tyta z těch článků, jo, že na Sněžku šli turisti v zimě, 3 metry sněhu a šli tam prostě v teniskách.
1: Ne, vědět o tom, tak se připravím.
0: Na jehlách. Tyjo, člověče, historka takhle z kempování, jo. No, vzpomínám si, možná jeli jsme na vodu, už to je pár let zpátky, a někdo dostal prýma nápad, že se vyspíme ve stanu a že ráno vyjedeme, jo. Nejhorší noc v životě v tom stanu, já jsem vůbec nespal, byl jsem rozlámaný jak prase. A to je důvod, to je ten první důvod, proč na to vzpomínám, nezapomenu na to, ale ten druhý je, že to zjíždění řeky bylo pak moc fajn, jo. Takže Ying Yang, jo. Noc šílený, řeka fantastická. David, něco?
2: Asi nic.
1: Ale vy určitě něco máte a když nám to pošlete na hitradio.cz, tak jak říkal Michal, můžete vyhrát poukaz na nákup značky Merrell v hodnotě 7000 korun na
2: to je jiná, samozřejmě, kdybych mohl soutěžit, tak bych si třeba na něco
1: našel.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: podepsané.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Před cestováním vlakem bychom si měli zkontrolovat jízdní řád. Na české železnici totiž o víkendu vstoupil v platnost upravený jízdní řád, který bude platit do 12. prosince. Změny se týkají především regionálních spojů českých drah ve většině krajů a mají zlepšit návaznosti mezi vlaky. Některé úpravy souvisejí také s dřívějším koncem školního roku a letními výlukami. Většina Čechů vnímá spory vlády a prezidenta Pavla. 8 z 10 Čechů považuje nesrovnalosti mezi vládou a prezidentem ohledně zahraniční reprezentace za problém. Vyplývá to z průzkumu Trendy Česká pro Českou televizi. Více než polovina respondentů si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem dohody vlády a hlavy státu. Ceny ropy klesly na několika měsíční minimum. Výrazně oslabily poté, co se objevila zpráva o plánovaném podpisu memoranda o dohodě mezi USA a Íránem. Severomořská ropa Brent zlevnila o více než 4% a dostala se na nejnižší úroveň od března. Trhy reagují na očekávané uvolnění geopolitického napětí a možné obnovení dodávek přes Hormuzský průliv. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Razová na Bruntánsku má novou čistírnu odpadních vod a obecní kanalizaci na zhruba třetině území obce. Vybudování stálo 75 milionů korun. Investici by ale obec nebyla schopna financovat z vlastního rozpočtu. Podpořili ji Moravskoslezský kraj i ministerstvo zemědělství. Obec Razová dosud čistila splaškové odpadní vody v dočasné čistírně vybudované během stavby vodní nádrže Slezská Harta. No a na Moravě a ve Slezsku bude dneska polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě se místy jinde ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách bude kolem 14.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.

0: sto. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké ránko.
2: Ahoj, hezký pondělí. Snídaně
1: šampionů. Jsme tady kompletní, je tu s námi David, je tobě hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Samozřejmě vám všem, kdo jste dorazil.
2: Kdo už jste byl letos na nějaký svatbě, tak s náma zůstaňte, kdo jste letos ještě nebyl, určitě jste někdy v životě byli a máte k tomu taky to říct.
3: Tak vy můžete odejít teda, jo? Nebo...
1: tak já si myslel, kdo jste na svatbě byl, tak zůstaňte a kdo jste nebyl, tak zůstaňte taky. Takhle, nikam nechoďte, nelaďte za chvilku svatby, teď Green Day, hezké ránko. Hit Radio Orion.

0: Spočte mě, až skončí září. Tohle jsou Green Day. V 7 hodin, 8 minut posloucháte Hit Radio. Krásné ránko, no a my vyrážíme na svatbu.
1: Já jsem pozorovala o víkendu, že bylo hodně svateb, možná jste někdo taky byl na nějaký, já jo, vdávala se mi v pátek vlastně už nejlepší kamarádka, měli to takový rychlý, skromný, ale moc hezký a strašně dojemný teda. Nicméně, já jsem si tam uvědomila, i když vlastně už i dřív, jak moc nemám ráda jeden svatební zvyk, jo.
0: Který?
1: No, možná budete překvapený z toho, který to je, ale mě hrozně vadí házení kytice, jo. Já se přitom cítím prostě hrozně nekomfortně, nechci se tam prát o tu kytku, nějak tam zápasit, vůbec nechci vyvinout nějakou aktivitu k tomu chytání. Naopak jsem třeba viděla video, kde má nevěsta zavázaný oči.
0: Jasně,
1: a do kolečka kolem ní chodí ženy, ona střihá stuhy, komu zbyde poslední, tak ta se vdá. A to bych třeba, kdybych někdy měla svatbu, tak to bych chtěla já, protože mi to přijde vlastně takový aktivní, je to delší ten zážitek a moc se mi to líbí.
0: S tím souhlasím. To házení kytky samozřejmě na svatbách frčí, to teda můžu, to takhle mám z první ruky, ale to vyvazování, to vystřihávání je teda čím dál víc trendy, jo, a co mě baví, pak je i pánská verze, že je ženich, má taky zavázaný oči, v ruce drží flašku, z té flašky nějakého dobrého alkoholu, z té flašky jsou stuhy a funguje to úplně stejně, jo. Komu zůstane ta poslední stuha v ruce z těch ženichových kumpánů, kamarádů, tak ten získává tu lahev.
1: Okay.
2: Ještě, že nehází taky tu lahev za sebe. Ty.
0: Takhle, můžeš si to vymyslet, jak chceš. Nevím, jak by to dopadlo, Davide. Ty chystáš svatbu na letošek, že jo? Tak už bylo, je na tobě vidět, že už přemýšlíš tady o té tradici.
2: Nám se právě tyhle tradice úplně nelíbí, takže my ani nevím, jestli tam něco takového budeme mít.
1: Ale to je dobře, protože to nás zajímá, co se vám právě nelíbí teda.
0: Já si teda myslím za sebe, jestli můžu, že nejhorší je svatba, kde někdo vymyslí nějakou aktivitu, do které se ze 100 lidí zapojí 10 a všichni nezúčastnění hodinku na něco, co je nebaví, jo.
2: A ty to ještě k tomu musíš moderovat.
0: Třeba, jo. A já, no, třeba královský kočár, jo, to je za mě úplně jako mimo.
1: To já vůbec
0: v dnešní
1: nevím,
0: době.
1: Co je.
0: To je, člověče, taková opíjecí hra, kde je nejvíc opilej vždycky kočí. Vy, kdo to znáte, tak dáte mi zapravu, že kočí to vždycky odnese, jo. Pokud nevíte, o co jde, najděte si na internetu královský kočár a bude vám to naprosto jasný. No tak jaký jsou za vás ty nejdivnější zvyky, tradice, zábavy na svatbách, to nás zajímá. Napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to zrovna nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Teď další muzika, Ray Dalton, 7 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: 8:15. Minuta k tomu, tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionu ATC. S vámi Michal, David a Jasmin, přejeme fantastické ránko a pojďme zpátky na svatbu. Řešili jsme tady, jaké nejdivnější zvyky, tradice na svatbách v dnešní době existují.
1: Ahoj, dnes máte skvělé téma, v sobotu se vdává moje sestra, jdu jí jako svědek a všechno tohle jsme museli řešit a přesně jak říká Jasmin, lepší varianta je střihání stuhy, než házení kytice. Určitě nedojde k tomu, že se tam holky o tu kytku poperou, anebo že ji ani jedna nebude chtít a spadne na zem. A co se týká her, tak svatební kočár jsem zavrhla, my budeme mít živé pekseso, židličkovanou z úkoly, lepší verze než běhat okolo židle a čekat na hudbu, pak kolíčky, popelku a živé pekseso, tyjo, spoustu z těch věcí já vůbec neznám.
0: Taky ne. K tomu královskému kočáru, to je teda za mě svatební peklo, přišla tady zpráva i od Kláry. Dobré ráno do rádia, tak s královským kočárem souhlasím. Myslela jsem si, jaká to nebude sranda, dokud se na naší vlastní svatbě můj muž nesundal právě u téhle hry tak, že jsme museli odnést do postele, kde spal až do rána. Vypadá to na prýma první manželskou noc, teda asi. Tak máme tady taky další zprávu. A co unášení nevěsty? To je taky hrozný, anonym píše. Počkej, na to jsem úplně zapomněl.
1: To bych jako nechtěla, no.
0: Na to jsem úplně nechtěla. Zapomněl, že tenhle přežitek z 90. ještě funguje. Unášení nevěsty. Jo. A na to nám přišla i skvělá hlasovka od Jany. Naladím to, pustím to. Tady mi to někde zmizelo. Tak, už to mám.
2: Zdravím. Za mě je nejhorší únos nevěsty, protože moji kámošku unesli do nějaké hospody, kde ten její chlapec dřív pracoval. Zavřeli se tam, zabarikádovali, ožrali tu holku jako dobytek. Chlapec si chudák nemohl asi 6 hodin najít a celá svatba tím šla úplně do kopru. Takže tohle prosím nedělejte, pokud si to chcete užít. Čauky.
0: To je prima.
1: Takzvaně
0: dopadla dobře ta svatba. Takzvaně dopadla dobře. Takže tady máme zprávu od Pavla. Ahoj, první novomanželský tanec. Vůbec nechápu, co má přinést za zábavu a do manželství. S tím teda já osobně nesouhlasím, mně to přijde v poho. Ale vlastně takhle, my se tady můžeme bavit o něčem, co nám se líbí, nelíbí a tak dále, ale samozřejmě, je to vaše svatba, tak vy si ji užijete naplno. I třeba s tím únosem nevěsty.
1: Ty jsi předtím zmínil novomanželskou noc.
0: Ano.
1: A to je jenom další věc, co mě zajímá, protože na to jsou hrozně velký očekávání vždycky kladený. Přitom většina těch lidí je pod napilých a mně se líbilo, že kámoška teďka, co se vdávala, jiná ještě, tak ta říkala, hele, my jakoby víme, že asi k ničemu nedojde, že budeme mít úplně jiný starosti, takže my si nedáváme žádný jako nároky na to, prostě půjdeme spát a uděláme si to hezký někdy jindy.
0: Mně se líbí, jak okolo toho tancuješ, Jasmin, takhle s Měkejšem toho moc neuděláš.
3: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Tohle jsou hity, Poetika. 7.22. Další muzika nachystaná za malou chvíli. Na co se můžete těšit? Avril Lavigne, Skater Boy. Taky Benson Boone. No a samozřejmě předáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás hladíte na silnicích. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Nabídka pracovních míst.
2: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.plnopava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradio.orion.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
11: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
13: Stavebniny Janík. Stavebniny
14: Janík. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Housebrand Café per favore?
16: Si, signora.
17: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
19: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži.
20: Tak se přijď svést do Futura.
21: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Boleticích na Hlučínské havarovalo osobní auto, dejte pozor. A na trase nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Boleticích na Hlučínské havarovalo osobní auto, dejte pozor. A na trase ze Vsetína na Valašské Meziříčí

0: Skater Boy. 7.31, tohle je Avril. Posloucháte Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi. No a David má ranní update.
1: Ranní update. Hubnutí podle odborníků nefunguje u žen a mužů stejně, zatímco mužům může ke ztrátě váhy stačit výrazně méně pohybu. Ženy často musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dosáhly podobného výsledku. Podle odborníků nejde o slabou vůli, ale o rozdíly v těle a metabolismu, které celý proces ovlivňují. Česká aplikace na pivo se těší velké popularitě, z obyčejného hledání hospody totiž dělá hru. Místo klasické mapy nebo seznamu podniků ukazuje jen směr pomocí kompasu, takže uživatelé se k nejbližšímu pivu dostávají trochu naslepo. Muž, který se rozhodl zasvětit život hledání lochneské příšery na břehu Skotského jezera, strávil už 35 let. Opustil kvůli tomu práci i domov a původně věřil, že tajemství Lochnesu odhalí během pár let. Místo toho tam ale zůstal dodnes a při čekání na monstrum potkal i svou manželku.
0: Takže tajemství Lochnesu odhalil. By se splněna. Ach jo. Pojďme soutěžit. Je tu rychlá pětka, dámy a pánové, celý tento týden vám budeme rozdávat herní vouchery do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Tak kdo byste chtěl vyrazit na výlet třeba s vašimi dětmi nebo kamarády, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Benson Boone. 7.35, posloucháte Hit Radio a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: V House of Fun se rozhodně nudit nebudete. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, bar, diskotéka. My jsme tam nedávno měli s kámoškou rozlučku se Svobodou a byla to teda pecka.
0: Hezký, no a kdo si možná udělá výlet, bude Vašek. Vašku, hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Zdravíme na Náchodsko, zdravíme Rožďárek, tak Václave, vyrazil bys rád tady na ten výlet do House of Fun do Prahy?
3: Jasně, my tam chodíme občas, takže...
0: Hezký.
2: Hezký,
0: no tak pojďme to zkusit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina se dává do motoru, aby se nezadřel?
3: Motorový olej.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Vašku, budeš vědět, která zkratka označuje Spojené státy americké?
3: USA.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké je opak slova rychlý?
3: Pomalý.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Václave, ve kterém ročním období padají listy ze stromů?
3: Na podzim.
0: Ano. A pojďme na poslední, 5. otázku.
2: V jakém městě najdeš House of Fun stojící na Národní třídě?
3: Ale.
0: Co? S prstem v nose. Václave, je to tvoje.
3: Dobře, děkuju moc.
2: Moc gratulujem.
0: No, není záč, takhle, takovýhle znalosti, takhle v pondělí po ránu si neskutečnej. Tak voucher na 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě posíláme. Ještě nám řekni, co ty chystáš takhle při pondělku? Jedeš do práce?
3: Jo, jedeme, my jsme elektrofirma, jedeme na poruchu opravovat ztráty, takže paráda.
0: Hezký, no tak to opravte hezky, patrně, ať vás to neklepne a House of Fun si moc užijte. Měj se, Vašku, ahoj.
3: Tak jo, zatím díky.
2: Ahoj. Čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Orion.

0: Love Generation, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.40. A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Co opravdu funguje, nebo takhle. Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
1: Úplně vyčilovaný Míša.
0: Vy jste si toho nevšimli od rána?
2: Dá se o tom mluvit v rádiu takhle ráno.
0: Dá se o tom mluvit, jo. Já jsem četl, že hitem jsou somatické přístupy, dechová cvičení a techniky zaměřené na stimulaci bloudivého nervu.
1: Bloudivý nerv.
0: Bloudivý nerv. Tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat takové celonárodní dechové cvičení, pondělní vyklidnění hlavy, jo. Že bychom tě zkusili, Davide, skrz holotropní dýchání uvést do hypnozy. Jo. Co teda nejvíc funguje, tak je prý technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech, jo, třikrát za sebou.
2: To není to 6-7 teda.
0: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže bychom to zkusili, jo, tak zkusíme to na Davidovi, můžeš i ty, Jasmin,
1: jo.
0: Takže počkejte, takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo. Tak a výdech, 7 vteřin. Dobrý, ne?
1: Počítá to někdo teda?
0: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i vy dostate u rádia, jo? Takže 4 vteřiny nádech, já jdu s váma, takže pojďme teď. 7 vteřin výdech. Dobrý, ne?
1: A to se má nějak jako opakovat, nebo...
0: No, ideálně bys to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
1: Tak to bomblím.
0: Davide, počkej, Davide, Davide, už přestaň. Počkej, musíme Davida z té hypnozy dostat, jo?
1: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
0: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jedou.
1: Už přesně.
0: Davide.
1: Kaput. Dej mi prober se.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, další muzika pro vás za malou chvíli a zdravíme samozřejmě i vás, kdo nás máte na cestách. Za volantem přidáme taky aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: XXL výprodej v online shop CZ.
8: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
16: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše.
5: Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcrmsrsilnice.cz.
17: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
20: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Orlové na Masarykově třídě u nemocnice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A v Napajedlech v Napajedelské ulici u křižovatky s Kvítkovickou bouralo osobní auto s nákladákem.
22: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut 8 posloucháte pondělní Hitrádio, to nám dělá velkou radost a my se ptáme, plánujete letos dovču v Itošce, tak zesilte rádio. Co rozhodně nedělat v Itálii, jaké jsou ty největší kulinářské zločiny, jo? Tak fópa může vzniknout třeba, pokud si objednáte cappuccino dopoledne po 11. Jo? Číšník se na vás bude dívat divně, ale ne, že by byl neurvalej, ale že chce vám pomoct vyhnout se podrážděnému žaludku.
1: Jo,
0: takže to myslí dobře, jo. Co teda je absolutní fópa, jíst na schodech, svačit u památek, to může skončit pokutou od policie. Potom to, co tady děláme v Čechách, když jdeme třeba do pizzerie a namáčíme kousek pečiva do oliváče, jo, tak to v Itálii nikdo nedělá.
2: Aha.
0: No.
1: Jak to?
0: Nevím, prostě nedělají to. A taky je pro ně urážka poručit si k těstovinám nebo risotu s mořskými plody parmazán.
1: No ale, lahůdka, to je nejlepší.
0: A nebo taková klasika, asi se v tom poznáme všichni, když jdeme pro nějaký ovoce do obchodu a saháme, jestli je třeba měkký nebo to. No. Hele, tak na trzích takhle sahání nebo mačkání na ovoce nepřijatelný, jo. Takže si říkám, letos mácháč, jo, nás nikdo omezovat nebude. Já teda, ale já to chápu, protože že se nemá v Itálii sypat na risotto parmezán, protože na risotto se vždycky sypá a jdám 30, jo. A pro umocnění gastrozážitku se přidává ještě aro kečup v plastu. A to cappuccino před 11. je taky hřích, protože před 11. se podává espresso. Pojďme na muziku. Pink, Trustfall, do 8. tady na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy nevěří, že nový stavební zákon pomůže. Stavební společnosti a developeři jsou ke změně stavebního zákona skeptičtí. Více než polovina z nich neočekává zrychlení povolování staveb ani celkové zlepšení situace. 3/4 navíc varují, že přechod na nový systém může přinést komplikace. Vláda slibuje rychlejší povolení do 1 roku, firmy ale čekají spíš dlouhodobý efekt, pokud vůbec. Do Česka se blíží tropy, teploty vystoupají až k 35 stupňům. Do Česka začne proudit teplý vzduch a víkend přinese výrazné oteplení. Na většině území se teploty dostanou nad 30 stupňů. Začátek týdne ale ještě přinese chladnější vzduch od Atlantiku a místy přehánky. Carolina slaví Stanley Cup. Hurikány vyhráli 6. finále na ledě Vegas Golden Knights 3-0 a po 20 letech získali vysněný titul v NHL. Pro českého útočníka Tomáše Hertla jde o další zklamání. Na trofej nedosáhl ani tentokrát. Letos se navíc Stanley Cup v Česku neobjeví, v týmu Caroliny totiž není žádný český hráč. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Muzeum umění v Olomouci začalo připravovat stavbu rozsáhlého projektu Středoevropského fóra v historickém centru. Stavební povolení nabylo právní moci. Muzeum tak může vybrat generálního dodavatele stavby, který by měl být znám během příštího roku. Následně by se mělo začít stavět. Otevření budovy je naplánováno na rok 2031. Stavba s výstavními sály počítá s rozpočtem 1,2 miliardy korun. No a na Moravě a ve Slezsku bude dneska polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě se místy jinde ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách bude kolem 14.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj, dobré ránko.
5: Krásné pondělí.
9: Snídaně šampionů.
5: Michal tady před chvílí spadnul, takzvaně hodil hubu do slova, to bylo boží.
8: Já jsem nečekal, že mě takhle potopíš veřejně před celou republikou, abych to vysvětlil. Mně se sundala ponožka v botě, svlíkla, tak jsem ji potřeboval si jako natáhnout během zpráv, a jak jsem si ji natahoval, tak mi se zamotaly sluchátka do boty a zmizel jsem pod stolem. A David nehnul ani brvou a jako naprostý profesionál. Dořekl celé zprávy.
10: Jsem profík.
8: Neskutečný.
5: Nicméně, co nás zajímá, jestli jste někdy zažili nějakou návštěvu rodičů partnera, která nedopadla úplně dobře. Zaspomínejte, zůstaňte s náma, za chviličku se nám to bude hodit.
1: Hit Radio Orion.

0: ráno tady na Hit Radio je hodně roztančený. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor. 8 hodin 5 minut, hezké ránko. Schválně vzpomenete si na svoji první návštěvu u rodičů vašeho partnera. Podle průzkumu je to totiž jeden z největších stresů na začátku vztahu a lidi na sockách se teďka mezi sebou chlubí, spíš sdílejí ty nejhorší trapasy. Tak co vy dva vzpomínáte na první návštěvu u rodičů vašeho partnera?
1: Já musím říct, že velmi dobře. Bylo to tehdy někdy na Vánoce a rovnou na 3 dny, když jsem tam jela poprvé, což se nikdy jako nedoporučuje. Ale jela jsem tam teda takhle nadlouho a když jsem viděla poprvé Kubovýho taťku, tak já jsem nevěděla, že je jako vtipálek a on mě začal zkoušet, jo, a říká, prostě přišla jsem k němu a on, otoč se kolem dokola. A měla jsem se tam otáčet, jak ty dýtne. A kolik je 2 + 2 a takhle. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, jakože dítě je úplně jiný než můj Kuba, jaký to bude. A já měla hrozně
0: rozhodně. To jsi neřekla. Řekla jsi, co to je za debila?
1: Ne, ne, ale byla jsem pak nahoře v pokoji, měla jsem nějaký rozházený hormony a normálně jsem tam slzela a říkám, Kubi, já to asi nedám.
0: Kubi, já to nedám, já jsem mu říkala, že 2 + 2 = 6,
1: ne, Kuba mě z toho strašně vysvobodil, jako zachoval se krásně, nicméně ta rodina je boží, jakože já jsem brzo zjistila, že taťka je fakt vtipálek a Kuba mi to ještě říkal, hele, taťka je prostě takovýhle a budeš ho mít nakonec nejradši, on je prostě skvělej.
0: Milý přivítání do rodiny, co David?
2: No taky jsem byl zkoušený, ale nějak to proběhlo a už jsem to tak trošku vytěsnil, takže se k tomu nechci vracet.
0: Chápu.
1: Dobře, co Michal?
0: Michal v pohodě. Tak já jsem si vzpomněl, není to teda teďka jako poslední partnerky, ale už to je kdysi dávno, bylo to Hradci Králové. David možná tuší.
2: Dobrá volba.
0: David z Hradce Králové, musíme říct. A my jsme jednou takhle šli vlastně s tou bývalou partnerkou a s jejími rodiči do jednoho baru, do jedné takové hospody.
2: No, jsem se lekl jako v hospodě na kovárně,
0: no,
2: říkáš bar.
0: No, tam jsme se potkali poprvé a šli jsme teďka zpátky a my jsme se s tím tátou tak jako podepírali prostě navzájem a došli jsme k ním domů a teďka ona měla pokoj v prvním patře. No a samozřejmě já jsem čekal v tom prvním patře, než se vrátí ze sprchy, tohle najednou se otevřely dveře a říkám si, a je to tady. A tam jí táta. A říká, prosím tě, a já do prčic. Jo, takže to je takový můj jako, vlastně ani ne trapas, já na to hrozně rád vzpomínám.
2: Takže to připomenout, že ten otec měl podobný vlas jako ta partnerka. Takže bych se divil, kdyby ti chvíli Počkej, netrvalo, než jsi...
0: Byla to vlastně ona, nebo to bylo?
1: Všimli jsme si článku, kde lidi opravdu na sockách teďka aktuálně sdílí svý nejhorší trapasy ze seznámení se s partnerem rodičů, teda rodičem má partnera.
0: Vy víte, jak to myslíme. Chceme po vás, abyste nás tady pobavili, abyste pobavili celou republiku. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777. Tady ty vaše největší trapásky právě s rodičema od vašeho partnera. Těšíme se na to, teď další muzika, DJO na Hit Radio 808. Hezké ránko.

0: Bude 8:45, posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů, tohle jsou Linkyni. Katastrofální návštěvy u rodičů partnera. O tom je řeč. Ptali jsme se vás, jestli máte nějakou takovou historku, kdy jste poprvé potkali rodiče vašeho partnera.
1: Napsal nám třeba Tary, který nesplnil zadání, ale máme za něj samozřejmě radost. Napsal: ahoj rádio, s rodiči své manželky jsem se seznámil až tehdy, když jsem přišel spolu se svými příbuznými požádat o její ruku a srdce. A bylo to skvělé.
0: Hezký. Taky máme hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj. Já jsem svého kluka poznala na střední škole a jednou jsme vyrazili prostě do hospody na kulečník a tak jako poblbnout s kámošema a zrovna tam byli i jeho rodiče, nebo jeho rodiče. No a teďka mama mu upalovala cigáro u huby a já jsem tam přilítla, a to jsme spolu ještě nechodili, a zahodila jsem cigaretu do popelníku a řekla jsem mu: tyhle, ty budeš. No a zase jsem odběhla pryč a potom jsem přilítla ještě jednu a zase jsem mu odtrhla cigaretu od pusy a jeho matka to mě úplně nesnášela a možná mě nesnáší dodnes. Mějte se, Veronika, ahoj.
1: Já bych naopak bejtou maminkou to ocenila, já bych nechtěla, aby moje dítě kouřilo, a když by mu takhle ta budoucí přítelkyně eventuální taky to nechtěla dopřát, tak já jsem jedině pro.
0: Chápu, jak to myslíš, ale tady evidentně prostě tchyně se zastala svého syna, protože řekla: ale nebude ho nikdo omezovat, jo. Je úplně jedno, že to je neřest, ale nebude ho nikdo omezovat. Taky nám napsal náš šéf svou historku.
1: Já si pamatuju, že mi naložili pyšně svoje vyhlášená dušená játra, celý kopec. Já je nesnáším, je to nejhorší jídlo, ale tenkrát jsem zatnul a všechno jsem to snědl. A udržel jsem je. To je fakt, když dostaneš na talíři něco, co jako nechceš, ale musíš.
0: Je pravda, že s tím jídlem mi to připomnělo jednu věc, taky jsem zažil. Já nikdy, a to jsme tady nedávno řešili, nikdy nejím kuře příborem. Jo? Mm-hmm. Nikdy. A první oběd u rodičů tehdejší partnerky, hádejte, co bylo k obědu. Zkuste tipnout, jenom Davide, zkuste tipnout, co bylo k obědu.
1: No tak ano, bylo to kuřátko teda.
0: Bylo to kuřátko a teďka si představ, že prostě nejseš na to zvyklá a jíš to prostě těma příborama, jo, říkám, já to mám bojíc, prostě mě to ani nechutnalo, prostě to je tady, jak kdyby si jedla pizza prostě příborem, jo. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, hlasovky. David se ničemu směje, David se na něco vzpomněl. Davide, pojď,
3: ne, nic.
0: Ať to je slušný, radši nic. Pojďme. Minely, ram pam pam. 8 hodin, 17 minut, tohle Hit Radio. Za malou chvíli třeba doprava, no a samozřejmě spousta další muziky, tak hezké ránko.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádiu.
1: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
2: Dobrou noc.
1: Buonanotte.
2: Sladký spánek.
1: Sono dolce.
2: Matrace.
1: Maniflex.
2: Maniflex. Magnifik.
1: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor. Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, křovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti. Nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
10: Senkor.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek

0: Český dopravní servis a Kuba Bělak. V Olomouci v ulici 17. listopadu se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Bouralo se taky v Odlové na Masarykově třídě u nemocnice a pozor na nehodu v Napajedlech v Napajedalské ulici.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz
2: Hit Radio Orion.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Tohle je K-pop na Hit Radio Golden Huntrix, 8 hodin 30 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David je připraven nám povědět něco nového z ranního updateu, tak pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Čínská automobilka BYD kritizuje evropské továrny jako zastaralé. Firma, která chce v Maďarsku spustit výrobu už na konci roku, zároveň plánuje další evropský závod a usiluje o rychlé rozšíření v EU. Podle vedení je Evropa v porovnání s Čínou pomalá, což podle firmy komplikuje rychlé rozjezdy výroby i expanzi. Lewis Hamilton se po téměř 2 letech dočkal vítězství. Po svém prvním triumfu po delší pauze mluvil dojatě o návratu na vrchol a poděkoval všem, kteří v něj nepřestali věřit. Závěr patřil i silnému gestu směrem ke své stáji, když z pódia vykřikl své Forza Ferrari. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká fotbalová reprezentace 2 utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším stadionem je podle analýzy více než 6-násobný.
0: Takže my jsme v pohodě. To Mexiku.
2: My jsme v pohodě, ale představ si, že jdeš v Americe na fotbal a dáš si třeba 3-4 nebo třeba možná i 5 piv a zaplatíš za to 16 stovek.
0: Jako takhle. Myslím, že když už jako letíš do toho Ameru na ten fotbal nebo do toho Mexika, tak že už tě tak nějak jako cena toho piva trošku jedno.
2: Ještě když lístek stojí 20 000 třeba.
0: 20 000. Ale fuj, Davide.

0: Tohle jsme v pondělí ráno taky potřebovali slyšet. Imagine Dragons on the top of the world. 8.40. Vám přejeme hezké ránko.
1: Minulý týden jsem byla na Rock for People, možná i někdo z vás, možná jsme se tam nějakým způsobem potkali nebo minuli. Já se přiznám, že za dva dny, co jsem tam byla, jsem v sobě měla jenom půlku jednoho drinku. A to se vám tak otevřou oči, jo. Já jsem měla proto čas sledovat různý typy lidí na festiáku. Takhle, bylo to letos celkem umírněnější, protože jak pršelo, a že pršelo hodně, tak asi jak na člověka nepůsobí to sluníčko tolik a tak, tak nedělali takový vylomeniny, ale i tak jsem tam odhalila několik typů, jo. Takže za prvý třeba influencer. Jo, toho vůbec nezajímá ta hudba, ale hledá ten pravej spot na tu dobrou fotku z rokáče, jo. Vždycky, těch tam bylo jako hafo. Potom bych to nazvala jako kameramanem Netflixu, na šířku všechny koncerty, vy vlastně ani nevidíte, co se před váma děje, koukáte jenom do toho mobilu a všechno natočíte a pošlete někomu.
0: Ale tady ty lidi, co točí na šířku, tak ty mám moc rád, konkrétně co to točí na koncertech, protože pak se pravděpodobně objeví video tady z toho úhlu, kde jste toho člověka viděla stát na YouTube a pokud si na tom koncertě nebyla, třeba jako já moc na ty koncerty nemám čas, tak si to pak užívám takhle zpětně, takže tyhle lidi já miluju.
1: Pak je tam nejlepší kámoš všech, ten zase miluje všechny ostatní po pár pivkách, jo? Ten tam všechny objímá, rozdává lásku.
0: Známe.
1: Pak je tam člověk, co má 1% baterky a všech se ptá, jestli nemají náhodou powerbanku.
0: Obíhá úplně a nemáš C-čko? Ne, já mám lightning, jo, prosím tě, no, tak to nic.
1: Festivalovej důchodce, to jsem já, jo? Je vám prostě ani ne 30 ještě, ale už tam jako hledáte, kde si sednete prostě a říkáte si, je, tak já už na tohle asi nejsem. Tak to jsem byla já a pak tam je hlavně ta festivalová láska. Kolik já jsem tam slyšela konverzací lidí, co se tam jako poznali.
0: Jasně.
1: A mysleli si automaticky, že to bude láska na celý život. Druhý den už o sobě neví, jo, ale ten den to je
0: teda. A bylo to povídání nebo to byly citoslovce?
1: Oboje.
0: Oboje, no, dobře,
1: různě.
0: No, dobře, super mejdan. Ty jsi zmínila na začátku, že jsi tam byla střízlivá, to je ten největší problém, jo, protože to známe asi všichni. Když se třeba ochomejteme na diskotéce a jsme tam střízliví, tak to je, počkejte, strašný panoptikum, jako jo. Nicméně asi nám dáte za pravdu, že s přibývajícími promile tenhle stav mizí. Jo? No tak doufáme, že jste si rokáč užili a doufáme, že si užijete i další parádní muziku. Olga Lounová, jsem optimista, ať jste střízlivý nebo ne. Za chvíli tady na Hitrádiu, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
9: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto.
13: léto, zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
14: Hledáte toho?

0: rabatu na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Tady toho Taliana miluju, Damiano David. Snad i vás baví Born with a Broken Heart. 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko s vámi Michal Jasmin a David. Eva Farna. Edenový hat-trick završí zítra v úterý, možná vy jste byli v sobotu včera, anebo se chystáte právě zítra. Jasmin, ty jsi byla v sobotu.
1: Jo, jo, na tom prvním.
0: Ty jsi byla na tom prvním, tak pojď, nějaký zážitky, dojmy.
1: Hele, ono se to moc nedá popsat, protože to bylo fakt dokonalý, jo. Člověk může dobře zpívat, ale nemusí mít ten zbytek a Eva má všechno. Já jsem člověk, který opravdu z koncertu třeba i odejde. Když to na mě nehodí nějakou emoci, může to být sebelepší, ale když to na mě nehodí nějaký pocit, tak já jdu pryč. A tohle bylo jako neskutečný.
0: Zásadní otázka, ty jsi tam byla s Kubou, pokud se nepletu s tvým Kubou. Plakali jste?
1: Plakali jsme, ano.
0: Kdo víc plakal?
1: Takhle, Kuba brečel asi 7x, já jsem brečela půlku show opravdu, protože to bylo strašně dojemný, strašně hezký, měla tam zapojený do toho takový hezký příběhy a ty tanečníci, ta show obecně, ty efekty, muzikanti, prostě všechno bylo skvělý. Eva byla v minulosti spojovaná třeba s Dua Lipou skrz to, jak spolu zpívali a já bych to klidně srovnala právě s ní, jo, že to byla show na úrovni Dua Lipy. Fakt to bylo neskutečný, já tady mám schovaný komentář někoho z Instagramu. Totální královna český pop music, brečela jsem 4x. Jak můžete 3x vyprodat Eden a promlouvat přitom k lidem úplně civilně, autenticky a s lehkostí? Nevím, ale Eva jo. A to je přesně ono. Ona je tak strašně, jako tak dobře to celý zaspívala, zatančila, lítala vzduchem všechno, ale zároveň byla úplně normální holka a vyprávila příběhy, se kterýma jsem se i já tam stotožnila. Prostě skvělý.
0: Ty bys mohla psát normálně recenze. Normálně články, ano, kdybys napsala recenzi. To je vlastně to, co jste slyšeli, tak pokud váháte, jestli třeba na ten zítřejší koncert zajít, stupenky nějaký jsou, Jasmin vám teďka vysvětlila, proč. Já jsem teda osobně nebyl, mrzí mě to, nestíhám, ale na internetu se válí tolik videí na sockách, takže já vlastně ten zážitek, samozřejmě nemám to z toho místa, ale projížděl jsem ty videa, viděl jsem záznam z celého koncertu a vlastně mě to moc bavilo, ale co mě teda moc nebavilo, my tady máme někoho, kdo něco dokázal, což je Eva Farná, a pak je v komentářích na internetu s prominutím nablito. Jo.
1: To chci říct, že vlastně během té show ona měla na letkách citace nějakých hnusných komentářů, kde lidi hodnotili vzhled, váhu, všechno možný a že kvůli jako váze, že bude v Edenu sama a takovýhle věci. A teďka, jako my jsme tam měli všichni husinu a fakt jsme tam buleli, protože ona tam stála pak před tím vyprodaným Edenem, jasně, který v tu chvíli čekal ještě 2x. A věděla samozřejmě, že ty komentáře, že to je prostě plebs, ale dotkne se vás to a bylo to teda neskutečný a ráda bych viděla, jak jako schodila hřebínek těmhle těm lidem.
0: Myslím si, že všem schodila hřeben i tímhle songem, který tam hrál. Pokud se nepletu, byl poslední.
1: Byl poslední, ano.
0: Na ostří nože, no a nenáhodou bude poslední i tady u nás. To se týká pondělní snídaně šampionů. Eva Farna na ostří nože 8.55. Tak pojďme si to užít jako na tom koncertě dnes ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mějte se fantasticky, zvládněte pondělí.
2: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
1: V 6.00 jsme tady, tak ahoj.
2: Ahoj. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Přerově v Katochýlově ulici na křižovatce s Kajnarovou se srazily dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením provozu. A v Olomouci v ulici 17. listopadu se srazily taky dvě osobní auta, tam počítejte s větším omezením. Co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kal, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Po chladnějším začátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a také ve středu. Město Hlučín převádí většinu svých bytů pod jednoho správce a tím je městská společnost Teplo Hlučín. Jedná se o více než 800 bytů, kde žije zhruba 1400 lidí. Jaký k tomu má město důvod a co se změní pro nájemníky, zjistíme od místostarosty Hlučína Václava Škvajna.
10: Jednotná správa, samozřejmě zde je nutno podotknout, že pod dohledem města, kdy Teplo Hlučín je 100% vlastněno městem, tak jednoznačně generuje ekonomické úspory. Město také bude mít snadnější přehled o obsazenosti bytů, neboť každý nový nájemce bude procházet schvalovacím procesem v radě města. Pro nájemníky se kromě změny hlavičky spravující společnosti nic nezmění.
9: Část tvoří byty, které město odkoupilo od společnosti Heimstaden. Ve Francii dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7. Zúčastnit by se měl mimo jiné i americký prezident Donald Trump. Státníci budou diskutovat například o důsledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem nebo o válce Ruska proti Ukrajině.
0: Fotbalový servis.
11: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Nizozemsko na úvod šampionátu remizovalo 2-2 s Japonskem. Pobřeží slonoviny zdolalo 1-0 Ekvádor a Švédsko porazilo Tunisko 5-1. Čeští fotbalisté se na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
2: Pro dnešek máme u nás hlášeno polojasno až oblačno, výjimečně se objeví i přehánky, naměříme dneska 17 až 21 stupňů, na horách kolem 11.
0: Hit Radio Orion.
2: Je pondělí 15. června, svátek má Vít, já jsem Karla Michalíková a uděláme si dneska výlet do Jižní Koreje, kde prosím vás vymysleli a rovnou zrealizovali dva pruhy pro rychlé a pomalé chodce, což je za mě totálně skvělý nápad, protože někdo se loudá, někdo ale pospíchá, každý svým tempem a to tempo má máme i na Hit Radio Orion vyloženě skvělé. Pokračuje Deep Blue Something.

Ladíte je v Rádio Orion, s vámi Karla, teď ta slibovaná Jižní Korea, jo. V téhle zemi totiž testují něco, co by podle mě ocenila asi půlka lidstva. Na některých přeplněných chodnících zavedli zvláštní pruhy pro rychlé a pomalé chodce. A já si říkám, no konečně, protože určitě nejsem sama, komu se občas stane, že spěchá. A před ním se objeví třeba skupinka 4 lidí, která jde vedle sebe tempem nějaké nedělní procházky, i když je třeba pondělí ráno. A to hrozně naštve jako člověka. Na druhou stranu existuje i opačný extrém. Lidi, kteří vás vlastně předbíhají na chodníku tak agresivně, že vám skoro zhodí kabelku nebo děcko. Takže za mě by to mohlo fungovat i u nás. Rychlý pruh, pomalý pruh pro chodce. A možná ještě třetí, takový speciální, pro lidi, kteří se zastaví uprostřed chodníku a začnou třeba telefonovat. Nebo něco hledat v kabelce. A oni se zastaví přímo před váma. To je možná vlastně ta nejhorší sorta, která existuje. U nás chodců.

0: Posloucháte Hit Radio Orion s Karlou Michalíkovou. No a Kopřivnice, ta má nejlepšího starostu Moravskoslezského kraje. Ocenění získal Adam Hanus a porota ocenila nejen projekty ve městě, ale taky způsob, jakým vlastně radnice komunikuje s lidma. A víte, jak se pozná dobrý starosta? Ne podle toho, kolikrát se vyfotí na Facebook, ale podle toho, že se i po pár letech všimnete, že se vám vlastně ve městě žije tak nějak lépe, že je opravené centrum, máte tam bezpečnější chodníky, nové parkování, nové sportoviště a prostě všeobecně místa, kde prostě chcete trávit ten čas. Takže ruku na srdce, většina z nás si radnici uvědomí hlavně ve chvíli, kdy něco nefunguje. Takže když si lidi začnou všímat věcí, které fungují, to je asi ta nejlepší vizitka. Velká gratulace do Kopřivnice, my se stavíme, nebojte se, minimálně se podívat na Tatry.
1: FM City Fest je tady, s Hit Rádiem Orion v první řadě. Doraz za námi do flíčku místku nebo si nalaď festivalovou atmosféru z rádia. Letní hity, exkluzivní rozhovory a vysílání přímo z epicentra zábavy. FM City Fest s Hit Rádiem Orion.
2: Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
6: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutárenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj

0: přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Je, tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Bruno Mars. Se svým krásným duetem na Hitrádiu Orion. Před námi další, dá se říct duet, no vlastně nedá, protože těch umělců je tam trochu více. My si dáme kapelu Queen, která se v jednu dobu domluvila s klukama z kapely Five a společně vydali upravenou verzi hitu We Will Rock You. Úplně stejně jako tahle hitovka začíná i písnička Láska je tu s námi od Petr Nač. A teď schválně, která se vám líbí víc? To je dilema, co? Protože obě jsou skvělé. Ale tahle má přece jen víc takový jako světový přesah. Podle mě Petra Nadě moc v Americe neznají. A zase, abychom se nedivili. Abychom se nedivili.

0: Ladíte Hit Radio Orion. Můžete nás taky číst na našem webu hitradioorion.cz. Máme seznam všech aktuálních soutěží. Také vám tam píšeme různé aktuality z našeho kraje, zprávy, co se kde děje nebo dělo. A najdete tam taky info o nás, moderátorech. Taky tam samozřejmě vidíte celý playlist, co jsme hráli, co hrajeme, co hrát budeme. A já teď předám i slovo naší redakci, protože na Hit Radio Orion víme i to, kde se co děje a hlavně kdy. Tak si pište.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Přijměte výzvu a zažijte jedinečnou atmosféru revírního pohoběhu Poho 50. Už v sobotu 20. června ožije Karviná sportem, energií a pohybem. Čekají na vás tratě pro začátečníky i zkušené běžce. Dětské závody, štafety i legendární padesátka malebnou krajinou kolem Karvinského moře. Přijďte si zaběhnout, podpořit závodníky nebo si prostě užít skvělý den s rodinou a přáteli. Poho 50, běh, který musíte zažít. Registrace a podrobnosti najdete na poho50.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Dopravní hlídka Hit Radia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
1: Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
4: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
5: Jsme podpořili 29 projektů.
6: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz. Já nový plot mám.
7: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Kdo šetří, má za 3.
10: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Trenýrkárna.cz.
12: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
11: Trenýrkárna.cz.
13: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
14: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
15: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
11: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
18: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
19: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
20: What's up, it's Miley Cyrus.
21: This is Camila Cabello.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v Proskovické ulici u čerpací stanice se srazily dvě osobní auta, tak tam počítejte s nějakým tím omezením. A na dálnici D1 330. km směrem od Ostravy na Přerov stojí u krajnice poruchané auto. Tam dejte velký pozor, co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 minipivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
12: 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Víc mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
13: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
12: V Jihočeském kraji pak od července začne platit nový integrovaný dopravní systém. V Karviné starém městě odstartovala stavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Ocelová lávka dlouhá přes 100 metrů a široká skoro 4 metry bude stát 26 milionů korun. Hotová by měla být příští rok na jaře. Stavební spořitelny poskytly do konce května úvěry za skoro 20 miliard korun. Meziročně je to o bezmála 40% více. Počet smluv o spoření naopak oproti prvním pěti měsícům loňského roku klesl asi o pětinu, na přibližně 162 tisíc. Hokejisté Caroliny po dlouhých 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boj o Stanley Cup prošla suverénním způsobem. V průběhu play-off prohrála pouze 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
0: Pondělí u nás hlásí polojasno až oblačno, výjimečně i nějaké ty přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 21, na horách na 11 stupňů.
10: Hit Radio Orion.
0: Hezký nový týden, hlavně ať je úspěšný, to vám přeje Karla Michalíková. Jdeme si rovnou hrát to nejlepší od nás. Pokračuje Katy Perry.

Letíte Rádio Orion na 14 minut po desáté máme. No a v Ostravě zachránili 90-letému seniorovi život chytré hodinky. Muž spadl z invalidního vozíku, nemohl vstát a pomoc nakonec přivolali právě jeho chytré hodinky, které automaticky rozpoznaly pád. Tenhle senior byl údajně dlouhodobě odpůrcem moderních technologií a podívejte se, zachránila ho nakonec jedna z nich. Chytré hodinky mu zachránily život. Takže jestli doma máte babičku nebo dědu, kteří nechtějí používat chytré hodinky, možná jim tenhle příběh připomeňte. A já jsem moc ráda, že má právě tenhle příběh i dobrý konec a že je pán v pořádku.

0: Jsme Hit Radio Orion a teď jsem chtěla říct víkend před náma, ale ještě si musíme pár dní počkat. Můžeme se ale těšit už teďka v pondělí, protože pátek a sobota bude patřit hlavně FM City Festu ve Frýdku Místku. Podrží našeho milovaného Miraje a jeho party. A oba festivalové dny budeme z místa vysílat živě. Budeme tam mít postavené jako každý rok živé studio, tak se za námi rozhodně stavte na pokec, my budeme jedině rádi. No a kromě Marka Ztraceného letos na FM City Fest přijede třeba Alan Walker nebo kapela Lucie. A taky Robin Schulz, ale ten podle mě přijede poněkud o smuteční náladě. Ještě si o tom dneska řekneme, ale svět bohužel tragicky opustil zpěvák Oliver Tree, který právě s Robinem Schulzem vydal společný hit Miss You a my si ho taky dneska zahrajeme. O víkendu se na vás budeme těšit na FM City Festu, počasí má být nádherné, tak už se na vás těšíme.
1: Tady Batček z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
8: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
12: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor. Hledá.

0: vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

Za náma je hitovka No Sleep a já věřím tomu, že nespíte ani v práci a už vůbec ne za volantem. Naopak, i když je pondělí, tak doufám, že máte skvělou náladu a možná i díky společnosti Hydrádia Orion. Před námi kapela U2, si ten Beautiful Day, taková vyloženě srdcovka mnohých z nás. Je to hit, který nás prostě nesklame, který se hodí do každého počasí, do každé nálady. A protože před námi je vyloženě teplý a letní týden, třeba ve čtvrtek tady vidím, že naměříme až 34 stupňů ve stínu. Wow. Tak se na tohle krásné počasí, kdy už se konečně budeme moct zase opalovat a skočit do bazénu, pojďme naladit. A taky to můžete brát jako takové lákadlo na ty dnešní polední srdcovky. Máte se na co těšit.

0: jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
1: Celý měsíc odměňujeme naši dopravní hlídku a ta dopravní hlídka jste vy, všichni naši posluchači. K nám na WhatsApp s číslem 724-299-199 nám pište nebo nahrávejte hlasovku z informací, kde stojíte v koloně. Jestli jste svědkem nehody nebo právě vidíte před sebou nějaké dopravní omezení. To všechno chceme vidět. A na konci každého dne vybereme z těch vašich zpráv jednu vítěznou a odměníme vás 2000 korunami na pohonné hmoty. Tak pište, informujte, my informujeme dál a děkujeme za to.
0: Nabídka pracovních míst.
2: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku!
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
6: Dobrou noc.
5: Buona notte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex. Magnifik.
5: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. Po Strávě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Potřebujete půjčit auto na dovolenou, na cestu nebo prostě jen tak? V autopůjčovně Zeman Car máme pro vás to pravé. V Novém Jičíně i v Olomouci na vás čekají komfortní osobní auta, SUV i prostorné 9-místné minibusy, čisté a připravené i hned vyrazit. Rezervujte si to své ještě dnes na www.zemancar.cz. Zemancar. Nasednete a jedete.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
10: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
11: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
2: Hit Radio Orion.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D35 na 268. kilometru směrem na Lípník nad Bečvou stojí odstavené nákladní auto, tak tam dejte pozor. A na trase z Opavy na Fulnek před omezením u vrchu Klasika, tam se vytvořila asi 2-kilometrová kolona v obou směrech. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kal. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janík. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Hospodářské zprávy a Bára Purkartová. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
1: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanovené ve výši minimálního vyměřovacího základu.
0: Potřebné informace k platbám lidem podají příslušné finanční úřady. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Rekonstruovaná opavská Breda se opět částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. V podzemí budovy by pak mělo vzniknout loutkové divadlo a další sál, na střeše bude bar s restaurací a vyhlídkou. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
2: Dneska u nás bude střídavě oblačno a polojasno, teploty dosáhnou na 17 až 21 stupňů, na horách něco kolem 11 maximálně.
3: Hit Radio Orion.
2: A i po 11. s vámi Karla Michalíková, ještě se spolu vrátíme k Edenům Evy Farné, do té doby ale Tim Berg a taky Imagine Dragons.

Ladí tady Rádio Orion, hezké pondělí vám přeje Karla. Eva Farná o víkendu vyprodala Eden. A ne jednou, na její koncerty dorazilo přes 60 tisíc lidí a další ještě čekají na ten zítřek. A víte, co mě na tom vlastně baví nejvíc? Že Eva je na scéně skoro 20 let a pořád působí normálně. Žádné skandály, žádné maníry, prostě hudba, rodina, práce, to je všechno, co jí zajímá. Možná jste u toho včera byli taky, nebo teda sobotu a pátek, zrovna vy, nebo se na tuhle velkou show teprve chystáte. Každopádně přijde mi, že tam byla spousta lidí, spousta známých. Já jsem vlastně otevřela Facebook a jeden příspěvek za druhým. Tam kámoška, tam sestřenka. Přijde mi, že tam fakt byla celá republika. A Eva by si to zasloužila. Je to borka, jak chci.

jsme Hit Radio Orion, díky, že jste s námi a blíží se nám Den otců a my hledáme super táty, takové, kteří podle svých dětí umí úplně všechno, ale úplně, tak schválně, dokončete nám větu. Můj táta umí nejlíp, co? Možná opravit pročku, posekat zahradu, usnout během 30 vteřin, nebo sníst polovinu ledičky a tvářit se, že tam nic nebylo. Pošlete nám hlasovku nebo zprávu na náš WhatsApp s číslem 724-299-199 a podělte se o to, v čem je váš taťka prostě nepřekonatelný. A pozor, tu nejlepší a nejvtipnější odpověď odměníme společným parkourovým dobrodružstvím pro tačku a jeho děti z Improve Yourself. Protože ponožky už táta dostala hodněkrát, mockrát, ale možnost ukázat dětem, že ještě pořád nepatří do starého železa, to je ta projev.

0: místku nebo si nalaď festivalovou atmosféru z rádia. Letní hity, exkluzivní rozhovory a vysílání přímo z epicentra zábavy. FM City Fest s Hitrádiem Orion.
1: Tady Bud Check z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@budcheck.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, doro i brds.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
10: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
13: Nebojte se.
12: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
14: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
17: Ekokom.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

pondělí 15. června, kdy ladíte a posloucháte Hit Radio Orion, hrajeme vám na celou Moravu i do Slezska, a to i právě teď. Kdy vás nalákáme rovnou i na dnešní večer, který bude opět ve znamení Hit Radia Klasik a těch nejlepších hitů dekád. R.E.M. To je kapela, která už je sice minulostí, už dávno skončila a je to velká škoda, protože aspoň teda za mě patřili mezi ty nejlepší světové kapely, na které bylo pokaždé do posledního místa kompletně vyprodáno. A vy, kdo jste měli to štěstí a slyšeli jste třeba R.E.M. někdy naživo, tak určitě pamatujete i na písně, nebo na píseň, konkrétně jednu, kterou se vždycky loučili, kterou měli takovou tu poslední, jako přídavek na závěr. A oni vždycky hráli tohle. What's the Frequency Kenneth, taková úžasná záležitost. Právě teď z éteru Hit Radia Orion pro vás, užijte si.

Nevím jak vás, ale mě tahle zpráva z rána teda hodně zasáhla. V Brazílii se totiž stala nehoda, kdy se ve vzduchu srazily dva vrtulníky a všichni cestující, to znamená 6 lidí na palubách, tragicky zemřelo. Vrtulníky se s nimi skácely dolů a začaly hořet. A mezi oběťmi je skladatel, hudebník a zpěvák Oliver Tree, kterého jsem osobně měla hrozně ráda. Měl hrozně strašně jako zábavné klipy. Spolupracoval i s Robinem Schulzem, který v pátek dorazí k nám na FM City Fest, a samotný Oliver Tree měl dokonce na červenec naplánovaný koncert v Praze. Tak na něj pojďme alespoň zaspomínat při téhle písničce s trefným názvem Miss You. A opět si můžeme říct, že život je vlastně fakt hrozně křehký. Nikdy nevíme, jak nám ta naše svíčka zhasne. Tak na sebe dávejte pozor, buďte opatrní, ať už děláte cokoliv s kýmkoliv. Užívejte si hlavně života plnými doušky a s úsměvem. My nechceme vidět žádné špatné nálady. Opatrujte se.

0: Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
1: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 minipivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: www.praha.cc.eu.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava, vlny, tobogány.
3: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
14: Úplně vyčilovaný Míša.
13: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
15: To není to 6-7 teda.
13: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
14: Počítá to někdo ten
13: nádech? Já vám to počítám, já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i dostat u rádia.
14: To se má nějak jako opakovat, nebo
13: no, ideálně byste to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
14: Tak to vomlím.
13: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
14: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
13: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jednou.
14: Přesně.
13: Davide.
14: Kaput. Dejme pro verse.
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na nehodu na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici. U velkého kruhového objezdu havarovala dvě osobní auta. Tak pokud tady teď budete projíždět, buďte opatrní. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Chystáte Janík. Rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
5: Stavebniny Janík.
4: S námi to zvládnete.
6: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcrmsrsilnice.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přejel Cedaňková. Slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory se opozdí. Platit měli už od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda jeho rezort získá dostatek peněz z rozpočtu na jejich pokrytí. Rozhodnutí očekává v červenci po jednáních s ministerstvem financí. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí, jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST, co je důležité nepodcenit, doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
16: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
15: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to tamní premiér Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Rekonstruovaná Opavská Breda se opět částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí. Součástí otevření Breda Pointu byla i prezentace budoucího využití prostor bývalého obchodního domu. Mělo by tam sídlit loutkové divadlo, galerie, obchody i kavárny.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Odpoledne čekáme na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky. Teploty dnes 17 až 21, na horách kolem 13 stupňů.

Nádherné pondělí poledne, pondělní poledne, 12 hodin 2 minuty. Chtěl jsem říct, že je pondělí a že je poledne. A hlavně jsem se chtěl zeptat, jak to dáváte v práci po víkendu. Ráno asi bylo náročný, to chápu, ale teď už je polední pauza, tak už je zase o něco líp, ne? No a navíc vás čekají taky srdcovky. Konečně po víkendu 5 legendárních hitů, které dáme po sobě. Hitů, které máte rádi a třeba už jste fakt dlouho neslyšeli z rádia. A 6. bude na vaše přání. Jako první začínáme v roce 1997. Dáme si skupinu z Glasgow, která se jmenuje Texas a jejich hit Svatozář. Což mimochodem máme my všichni, kdo jsme v pondělí v práci, že?

0: Rádiu na pondělní poledne, 12 hodin 6 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A víte, co v pondělí v práci člověk potřebuje ze všeho nejvíc? Odpověď je zvolnit. Je to tak. Já vím, že máte dneska všechny důležité porady, že máte plán na celý týden a člověk vlastně si v to pondělí tak trošku dělá ty nervíčky sám, protože nahrneme si toho na sebe moc, koukáme, co celý týden máme před sebou, co všechno musíme zvládnout, nastavíme si teda opravdu nějaké ty hranice, nějaký plány, no a v pátek, jak se říká, akorát u večeře dojídáme zbytky od oběda, že jo, protože prostě pořád nestíháme, pořád jsme v nějakém presu. Obzvlášť, jestli pracujete třeba jako řidič PVLka nebo nějaký balíkový služby, tak tam víte, že už ve chvíli, kdy si sednete ráno za volant a nastartujete, tak už v tu chvíli nestíháte, už jste 10 minut ve skluzu. Takže pojďme trošku zastavit čas. A od toho jsou tady i dneska srdcovky na Hit Rádiu. Mám tady právě teď pro vás, pro všechny, pokud už teď cítíte, že jste ve stresu, hit, který vás vrátí trochu na zem, se kterým se sklidníme a se kterým opravdu na chvíli zastavíme čas. Tohle je velká romantika. Rok 1984 a Stevie Wonder. No,

0: Posloucháte pondělní srdcovky na Hitrádiu, je přesně čtvrt na jedno odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přišla mi teď krásná zpráva na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 právě k této srdcovce. Je od Marcely a píše: ahoj Jirko, moc prosím, co je tohle za píseň? Nikdy jsem ji neslyšela, ale zamilovala jsem se na první poslech, děkuju moc Marcela. No tak milá Marcelko, tohle byly Planet Funk, italská elektrokapela a konkrétně hit z roku 2002. A já teda musím říct, že mě baví, jak píšeš tady, zamilovala jsem se na první poslech. Stalo se vám to někdy? To je totiž něco, co hudba opravdu umí, jo? Láska na první pohled možná existuje, možná ne. Možná, že jste ji zažili, většinou spíš asi ne, ale zamilovat si na první poslech, tak to se opravdu v životě stává velmi často. Ve chvíli, kdy máte husí kůži, jdou vám slzy do očí, anebo se vám prostě rozbuší srdce a vám se chce začít tančit, tak v tu chvíli poznáte, že je to to pravé. Já si teď vybavuju scénu z filmu Pretty Woman. Víte, kterou myslím? V opeře. Jak tam byla Julia Roberts a jak on jí říkal, jaký to tam říkal? Dámy, ženy, pomozte mi teďko. On jí řekl něco v tom smyslu, že u opery je to tak, že podle prvních tónů pozná, jestli se jí líbí nebo ne, a že pokud ano, tak jí propadne na celý život. Ne? Tak nějak to tam bylo. No, tak. Tak přesně tak, jak to tam ten Edward řekl, tak to platí. No a v tom případě tady pro vás mám ještě jednu srdcovku, možná, že ji také uslyšíte poprvé v životě, a je to malá ochutnávka britského, anglického roku. Rok ve Velké Británii v 90. byl prostě jiný. Byl skvělý, byl nadčasový. Tohle je kapela Suede a hit z roku 1996. Tak snad se vám bude líbit.

0: Víkend na Hit Rádiu, pátá srdcovka ve 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, pět srdcovek je úspěšně za námi, ještě nás čeká ta jedna na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, do jaké kapely jste se na první poslech zamilovali vy. Protože mám tady další zprávu od Elišky, která píše: ahoj Jirko, to máš pravdu. Já se takhle zamilovala na první poslech do Queenů. Mám doma všechny jejich desky a taky zarámovaný obraz Freddyho v obýváku. Láska na první poslech opravdu existuje. Takže, čeká vás setkání s vaší láskou na první poslech. Už za chvíli srdcovka na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Jsem na WhatsApp do Hit Rádia, tak pište mi, co byste tedy chtěli slyšet. Jakou kapelu, jakou skupinu, jakýho zpěváka, jakou zpěvačku, co byla ta vaše láska na první poslech. A dneska, kromě toho, že vám zahraju vaší srdcovka na přání, tak vám ještě navíc přihodíme 4 vstupenky na Vysočina Fest, který bude v Jihlavském amfiteátru od 2. do 4. července. Budou tam Lucie, Divoký Bill, Miraj, Činasky, Ben Kristoveo, MiG 21 a další a další a další. Tak to máte ještě dneska ode mě navíc, takhle, když je to pondělí a vy posloucháte Hit Rádio, tak abyste z toho pondělí taky něco měli. Za chvilku tedy speciální srdcovka na přání, tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša.
2: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo teda?
2: Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo
2: no, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to vám
2: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
3: Přesně.
2: Davide.
3: Kaput. Dejme pro verze.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Azore, ke mně, nech tu srnku.
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
11: Nebojte se.
10: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Popeyes přichází s

0: Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hitrádiu, 12 hodin 37 minut.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady pondělní srdcovka na přání, která je výjimečná v tom, že za vaše přání vám ještě navíc dám 4 lístky na jeden z nejoblíbenějších letních hudebních festivalů u nás. Vysočina Fest. Letos se uskuteční už jeho 12. ročník a opět to bude program nabitý koncerty. Jak jsem říkal před chviličkou, tak Lucie Divoký byl, Činasky, Miraj, MiG-21 a další a další. Je to od 2. do 4. července a 4 lístky a píseň na přání dnes míří k Jardovi, který píše: ahoj! Pro mě Láska na první poslech jsou jasně Bon Jovi. Dnešní píseň na přání je tak jasná. Cokoliv od nich. Díky moc, Jarda. Tak Jardo, gratuluju. A zároveň, jasně, jdeme na Bon Jovi. Teď se asi úplně nabízí It's My Life, že jo? To máme asi nejraději úplně všichni. Ale já si říkám, přece jenom ty srdcovky, ty jsou trošku výjimečný, tak co kdybychom si dali jako srdcovku úplně první hit, který Bon Jovi vydali? Víte, co je to za píseň? Nahráli ji v roce 1981 jako demíčko. Pak v roce 82 už oficiálně ve studiu a nakonec až v roce 84 tak vyšla na albu. To je přesně ona. Věděli jste to? Jste možná ani netušili. Tohle je ten úplně první hit, kterým celému světu řekli: tohle jsme my, Bon Jovi. A jako klobouk dolů, protože je to mega hit a je jako fakt jako skvělý, že se jim ho podařilo překonat. Tak tady jsou Bon Jovi!
3: Bon

0: hokejový hit Sweet Caroline na Hit Rádiu a vlastně se nám to hodí, protože Carolina tak v NHL vyhrála po 20 letech Stanley Cup. Wow, gratulujeme, jenom je nám líto útočníka Tomáše Hertla, který hrál v tom druhém týmu a tak se znovu trofeje nedočkal. Každopádně po 20 letech to je obrovský úspěch. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi. Ještě stihneme například Taylor Swift nebo Lady Gaga. No a zároveň za srdcovku na přání lístky na Vysočina Fest pro vás budu mít i zítra. A aby vám to nebylo líto, tak po celý tento týden, to vám můžu slíbit, poslouchejte srdcovky na Hit Rádiu od pondělí do pátku ve 12 hodin.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Přijměte výzvu a zažijte jedinečnou atmosféru revírního pohoběhu Poho 50. Už v sobotu 20. června ožije Karviná sportem, energií a pohybem. Čekají na vás tratě pro začátečníky i zkušené běžce. Dětské závody, štafety i legendární 50. malebnou krajinou kolem Karvinského moře. Přijďte si zaběhnout, podpořit závodníky nebo si prostě užít skvělý den s rodinou a přáteli. Poho 50, běh, který musíte zažít. Registrace a podrobnosti najdete na poho50.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
11: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
15: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
1: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé přední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
16: V srdci Prahy je Maj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abrakadabra ve 12 hodin 58 minut. Abrakadabra je dobrý zaříkávadlo. Kéž by to fungovalo v životě tak, že mávneme kouzelným proutkem a nejsou nikde žádný kolony a jezdí se krásně. To tak bohužel nefunguje, no. Tak se pojďme podívat v aktuální dopravě, jak to vypadá teď na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Bruntálsku na výjezdu z Andělské hory na Karlovice havarovalo osobní auto, dejte pozor. A na příjezdu do Ostravy od Havířová se můžete chvilku zdržet v koloně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
4: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. OSVČ čekají od července změny, týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné, na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
12: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
11: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Od ledna do dubna se v Česku prodalo 16 000 starších bytů, což je zhruba stejně jako loni v tomto období. Metr čtvereční za rok ale podražil o 6 000 na zhruba 72 000 korun. Přestože ceny v prvních čtyřech měsících překonaly dosavadní rekordy, tempo jejich růstu meziročně mírně zpomalilo. Chorvatští potápěči našli v Plachetnici, která se u Splitu potopila s českou posádkou, tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Další zbylí 4 členové posádky jsou v nemocnici a jejich stav není vážný. Ke kolizi katamaránu s Plachetnicí s českou posádkou došlo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková zrušila účast na úterní zlaté tretře. Informovali o tom pořadatelé ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa v Toruni potřebuje dohnat trénink po zranění kotníku. Přijde tak o největší atletický mítink v Česku.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky. Teploty dnes v maximech 17 až 21, zítra naměříme až 24 stupňů.

0: náhodou pokutu za rychlost? Jako dopravní pokutu? Ono totiž takhle, kort v pondělí, když vám přijde nějaká SMSka a tam se objeví, ty bláho, někde jsem udělal nějaký přestupek, no asi je to možný, člověk tomu hned věří, tak to prostě rovnou zaplatíte, protože nad tím ani nepřemýšlíte. Kort v pondělí, takhle ještě navíc po obědě, kdy se zase vracíte zpátky do té pracovní reality. Tak mluvím o tom z toho důvodu, že to je jedna z nejčastějších podvodných SMSek této doby. Podrobnosti vám řeknu za chviličku, i to, jaký 100% poznáte. Tak buďte s námi, do té doby hity jako Ruby Williams, nebo právě teď David Guetta.
1: Hit Radio Orion.

Alvaro Soler na pondělní odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio a teď pozor, když vám přijde SMSka, že jste udělali dopravní přestupek a máte zaplatit pokutu, tak co uděláte? Leknete se, hned to zaplatíte, že jo, a potom zjišťujete, kolik bodů za to bylo. Tak tohle je naprosto normální scénář, to udělá skoro každej, nemůžete na sebe být za to úplně tak naštvaný. A tak není divu, že to je jeden z nejúčinnějších a nejčastějších podvodů dnešní doby. Je to tak, když vám taková SMSka přijde, je to téměř jistě podvod, pokuty chodí do datovky nebo poštou, navíc nikdy to není jenom obecný info, jako v té zprávě, spáchali jste přestupek, zaplaťte, jo, ale když už vám ta pokuta přijde, říkal kamarád teda, tak je tam SPZka vašeho auta, datum, kdy a kde to bylo a tak dále. A jestli je to rychlost, tak je tam často i fotka z radaru. Takže opravdu pozor na tyhle podvodní SMSky, teďko v Česku chodí prostě jedna za druhou. A je to zvláštní, je vlastně úplně jedno, v jaký době žijeme. Jo, stejně prostě, ať je to teď, nebo to bude třeba za 100 let, tak prostě pořád nás někdo bude chtít obrat o prachy. Tak třeba o tom naslíváme za 100 let číslo 2.

0: Again na Hit Radio. Je 13 hodin 22 minut, s vámi Jirka Pelnář a protože pomalu Alice se nám blíží letní prázdniny, dneska máme 15. června, tak už máte nahlášenou dovolenou v práci? Jo? Tak schválně, kolik týdnů volna si berete? Jeden, dva, tři dokonce. Co je málo pro naše tělo a psychickou pohodu a kolik dní opravdu potřebujeme, tak to vám řeknu už za chvilku. Tak dál buďte zítra rádiem, aby se si když tak podle toho ještě zkusili to volníčko poupravit. Do té doby z hitů například Global DJs, What a Feeling. K tomu nebude chybět ani Red Hot Chili Peppers a bude i Miley Cyrus. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda!
7: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
8: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce, pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu?
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
17: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ember na Hit Radio ve 13 hodin a 35 minut. Fajn pondělí vám přeje taky Jirka Pelnář a teď důležitá věc. Sedíte? Jo? Tak seďte, protože tohle by vás mohlo položit. 3 týdny volna. 3 týdny volna. Tolik potřebujete dovolený, abyste si odpočinuli. Haha! Teď je ta chvíle, kdy se opravdu můžeme velmi, velmi hlasitě zasmát, jo? Na rovinu, kdo má dneska takový luxus, že si může vzít v práci 3 týdny najednou? Dali by vám to vůbec? Experti to totiž doporučují, jo? Protože prý první týden se teprve vzpamatováváme z práce. To je pravda. Takže neodpočíváme. To známe, to víme. Druhý týden v hlavě nám teprve začíná to volno a až ten 3. týden opravdu relaxujeme. Až ten 3. týden to naše tělo dostává doopravdy to, co z dovolený potřebuje. Já nevím, já na rovinu, občas mám pocit, že si experti berou dovolenou z reálného světa, protože tohle, já jako chápu, že pro to tělo je to potřebné, ale ta realita je asi jako úplně jinde, protože my v Česku si většinou bereme volno, na jak dlouho, tak na týden, ne? Na týden a zase zpátky do rachoty. Týden volná, potom zase zpátky, OK, pak si zase vezmeme nějaký týden, třeba přes vánoční svátky a tak podobně, ale jako 3 týdny v kuse. Zažili jste to někdy? Dejte vědět na WhatsApp Hit Radia, tady máte Red Hot Chili Peppers. Hezký

0: 2:45. Máme pondělní odpoledne, za chviličku tady taky bude 14. hodina a nejnovější zprávy, ale ještě předtím, tak pojďme zpátky k dovoleným, protože podle expertů tak prý potřebujeme 3 týdny dovolených v kuse, aby jsme si doopravdy odpočinuli. Tak ptal jsem se, jak to chodí u vás v práci a třeba Hanka tady píše, ahoj, kámoška vaří v nemocnici a 3 týdny dovči mít bude. U nás v práci byl kdysi problém vzít si 14 dní dovolenou. 3 týdny ani omylem. No, takhle, co se týká nemocnice, a mám polovinu přátel ve fakultce a na rovinu, tam i ty 3 týdny jsou podle mě jako málo, aby se dokázali nějakým způsobem zregenerovat. To je úplně jiný svět, takže zdravím do nemocnice, do každé nemocnice v Česku, klobouk dolů, před tím, co děláte, je to prostě psycho, absolutně to nechápu a strašně, strašně to respektuju. Ve 2:45 si dáme další hity, za chviličku například Huntrix, nebo taky Edward Maya a Vika Gigulina. No a pokud pojedete letos na dovolenou autem, tak my, Hit Radio, vám přispějeme na benzín. I dneska odpoledne mezi 15. a 18. můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete i na našem webu.
1: Užij si FM City Fest s Hit Radiem Orion. Ruce nahoru! Buď u toho s námi, zastav v našem festivalovém studiu a odstartuj dvoudenní party. Léto zní jako Hit Radio Orion.
2: Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
3: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex. Magnifik.
4: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. Po Strávě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
10: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěr hodiny patřil B.O.B. a Hayley Williams. Je 13.58, nejvyšší čas dát si na Hit Radio aktuální zprávy. Tak pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 na 329. kilometru ve směru na Brno je po nehodě neprůjezdný pravý pruh, tak opatrně. A pozor také na kolizi ve Frýdku místku v Příborské ulici. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
11: Janík. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BR10.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde pouze k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
18: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
17: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA. V souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Informace o škodách mohou podat ještě dnes a zítra. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Doplnil už jisté účastníky Španěla Alcaraze a Němce Zvereva. Laver Cup bude na konci září hostit Londýn. A teď se ještě podíváme k nám.
1: V Karviné, starém městě, začala po několika měsících příprav stavba lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Ocelová lávka dlouhá 104 metrů a široká přes 3,5 metru bude stát 26 milionů korun. Stavební práce platí ministerstvo financí. Lávka by měla být hotová příští rok na jaře.
19: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Teploměry na Moravě a ve Slezsku ukazují 17 až 21 stupňů, jen výjimečně se ještě mohou objevit přehánky. Zítra bude tepleji, naměříme až 24.
20: Hit Radio.
21: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 3 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Máme pondělí 15. června. Dneska přichází výplata. Zítra už tam zase nebude, tak si užijte ten pohled na účet. Možná si můžete udělat nějaký print screen. Tím se dostávám k tomu. Máte u sebe teď nějaký prachy? Se vás tam jako takový ti... máš nějaký drobák? Ne, ale myslím to vážně. Lucie, ty máš nějaký peníze u sebe?
17: Ale ty to řešíš už od rána, kam ty míříš, to vůbec nevím. Já mám, myslím, až 50 korun možná mám od peněžence.
0: A máš
17: jako cash, jako no.
0: Máš cash, jo?
17: No 50 korun,
0: tak
17: ale pozor. Náhodou.
0: Tak, jasně. Každopádně jsi první, kdo dneska mi odpověděl, že má u sebe nějaký cash. Prej se cash normálně už jako nenosí. A to je právě i téma dnešního pořadu Pravda nebo Bullshit. Tak budu chtít znát i váš názor už za chvíli tady na Hit Radio. Teď Ed Sheeran.
21: Hit Radio Orion.

0: Ed Sheeran na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady tento týden naše první téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Vědci, tedy...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% lidí v Česku u sebe nenosí hotovost. Absolutně. Jak jste na tom vy? Máte u sebe hotovost? Nosíte u sebe nějaký peníze, máte rádi, když to šustí, potřebujete mít ten kontakt s penězma, anebo už máte prostě všechno bezkontaktně a platíte telefonem, prstínkem, kartama a prostě takhle, když se něco stane, tak u sebe nemáte opravdu ani korunu a musíte rychle běžet do bankomatu, kdyby náhodou. Dejte vědět na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne. A zároveň u toho klidně můžete napsat, kdy se vám to... třeba vymstilo, že jste u sebe neměli hotovost. Těším se na vaše názory. Do té doby tak si dáme dva hity, Leony, anebo právě teď Waitus na Hit Radio.

0: Leon je na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 63% lidí v Česku tak prý u sebe nenosí hotovost. Říkají to
1: vědci.
0: Jak je to u vás? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Píšete zprávy, tak třeba tady mám: ahoj, hotovost u sebe už nenosím, všude platím telefonem, ale vymstilo se mi to, když jsem chtěl jet autobusem a řidiči nefungoval terminál. Jasně. Čauky, já jsem v Tatrách ztratila mobil, kde jsem měla nahranou kartu, žádná hotovost, na benzín a cestu zpátky do Ostravy se mi skládali turisti. Takže bez hotovosti už nikam nejezdím. Zdraví Simona. Taky dobrý, taky dobrý. No jasně, to je prostě jako ono. Vybije se vám telefon, ztratíte telefon a jste bez jakýchkoliv prostředků a vlastně, když u sebe nenosíte ani fyzicky tu kartu, tak logicky nemůžete ani vybrat. Tohle je taky zajímavý. Od doby, co mám děti, tak u sebe nosím peníze. Alespoň 5 kilo u sebe mám vždycky a jednou se mi taky vymstilo v obchodě, že mi nešla karta a neměla jsem peníze. No trapas jako blázen. Zdraví Martina, tedy pardon, Marina. Ty děti, to je jasný. Jakmile člověk má ty děti, tak to všechno začíná přehodnocovat. Ahoj Jirko, já nějakou hotovost vždycky nosím, chodím na nákupy, na farmářský trh a tam kartou nejde platit všude. A i malé částky, jinde je mi blbý platit kartou. Dokonce i na výlet balím drobné, na záchod a turistické vizitky. No jasně, no jasně. Drobný na záchod, to je taky další věc, kterou člověk potřebuje. Ale prostě já se přiznám, že já jsem z těch, kdo u sebe opravdu jako hotovost absolutně nenosí. Vůbec. Ani si nepamatuju, kdy naposled jsem tady nějakou hotovost viděl. Hledám tady ještě takhle ve vašich zprávách, co mi tady píšete. Jednoznačně hotovost pořád u sebe, je to přece jenom jistota. Sítě můžou spadnout kdykoliv. Zdraví Roman. Díky Romane za zprávu, to je pravda. Ahoj, jeden kamarád říkal, že občas... Co? Jsem si to musel přečíst takhle jako dopředu. No tak jo, tak jeden kamarád říkal, že občas využije služeb dívek u silnice a ty prý karty neberou. Takže tu hotovost u sebe má stále. Ale pšt. Rozumím. Tam kartu u sebe mít nemusí. Tam by měl mít asi spíš kartu pojišťovny, teda často u sebe. Si myslím, teda, jo? Co vy? 777-937-777. Jaký jsou vaše zkušenosti? Dejte vědět.

0: Roze a Bruno Mars na Hit Radio ve 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 63% z nás v Česku u sebe už vůbec nenosí hotovost a spolíháme se jenom na to, že platíme bezkontaktně. Co vy na to? 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Hit Radio. Mám tady i hlasovky.
2: Co se týče hotovosti, já osobně a velký okolí okolo mě vždycky jakou hotovost máme. Já třeba teď momentálně mám peněžence nějakých 15 tisíc.
0: 15 tisíc?
2: To je všechno.
0: Takže, ok. Dobře, děkuju, díky za názor. 15 tisíc jenom tak jako u sebe v keši nosit v roce 2026? Nechodíte moc po ulici asi, co? A ještě by mě zajímalo, jestli to máte v ruličce teda. Ale no, tak to je zase jako úplně asi jiný téma, kolik ještě jako u sebe takhle člověk nosí. Ale 15 tisíc to je dost teda. To si myslím jako, že v dnešní době takhle mít jenom tak u sebe. OK, co další hlasovky, které tady od vás mám?
3: Ahoj. Tak já u sebe nosím ze zásady kartu a když potřebuju peníze, tak proto vždycky jezdí se mnou můj partner. A když je zapotřebí drobných anebo papírových, tak platí on. Tak zatím.
0: To je chytrý, to je dobrý, to je dobrý, takže máte u sebe kartu a zároveň i pokladničku. Krásný. No tak jo, tak já myslím, že to můžeme uzavřít a v tuhle chvíli podle všech zpráv, co sami takhle chodí na 777-937-777, můžu říct, že
1: vědci
0: se mýlí. Není to 63%. Podle mě je to mnohem vyšší číslo. Už jsme si na to zvykli. Máme s tím i nějaký problémy. Obzvlášť, když máme vybitou baterku na telefonu a ještě nám do toho někdo zavolá na poslední chvíli, než jdeme platit. Ale to už tak je. Takový už je tedy 21. století. Díky za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio. Zítra téma číslo 2 opět ve 2 odpoledne.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezko známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jaké pan to?

0: obuv ví.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Eva Farna a Mirai, jejich společný duet. Vzpomeneš si, pokud by ta píseň nebyla o lásce, ale byla o koncertu v Edenu, tak by se jmenovala Nezapomeneš. Ano. Dva koncerty v Edenu už má za sebou Eva Farna a zítra je třetí poslední a podle všech reakcí můžeme brzy Evu korunovat na královnu českého popu. Show to totiž byla monstrózní. Tak pokud půjdete zítra, máte se opravdu na co těšit a pokud jste si ještě navíc u mě minulý týden vyhráli lístky na koncert tady v čase 12:15 na Hit Rádiu, tak ještě jednou gratuluju, fakt to bude stát za to. Viděl jsem spoustu fotek, spoustu videí.

klobouk dolů, show teda extrémní. My jdeme do roku 1986, tedy do roku, kdy Eva ještě nebyla na světě. Za to byli na světě status quo. A tenhle legendární hit se zrodil. In the Army Now.

hodin 43 minut. Nejvyšší čas taky pomalu, ale jistě se připravit i na naši odpolední show, která začíná přesně v 15 hodin. Pokud pojedete zítra po dálnici, tak obzvlášť dávejte bacha na dálnici D35, protože zítra se odehraje něco, co tady ještě nebylo. Tanky budou na dálnici. Ano, zítra budou sociální sítě plný tanků,

0: vždycky směrem do útvaru, budou jezdit prostě několikrát, protože naše armáda si bude nacvičovat, jak se jezdí v kolonách. Jak tank jezdí v kolonách, tak zítra to opravdu bude velmi veselý, tak jenom dávejte pozor, zároveň nesmíte se mezi ně zařazovat a připomínáme, že vojenský konvoj má vždycky přednost. Tak buďte velmi opatrní na dálnici a jenom doufám, že ta paní, co tenkrát v té fábi vyřadila ty pandury, tak že zítra zůstane doma. Jinak by bylo opravdu velký veselo. Takže ještě jednou, zítra na sebe dávejte pozor. Dálnice D35, tak ta bude plná tanků. Od 15 hodin, to je taky další bomba, jak jsem slíbil, naše odpolední show. Tak se máte na co těšit. Já jsem Jirka Plnář a zítra se na vás těším opět v pravé poledne, tedy ve 12, tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Celý víkend jsme na vás mysleli.
3: Na naše židle, co tady mezi tím vystydli, opuštěné mikrofony a hity, které nemůžeme komentovat, a tak jsme tady.
2: Těšili jste se taky do práce?
3: Ne? Tak my jsme tu proto, abychom vám to aspoň o chlup zlepšili.
2: O dlouhý chlup. Ahoj ve tři.

0: Facebooku nebo si nalaď festivalovou atmosféru z rádia. Letní hity, exkluzivní rozhovory a vysílání přímo z epicentra zábavy. FM City Fest s Hitrádiem Orion.
1: Tady Batček z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Chalupa v Proseči na Chrudimsku za 1 milion 550 tisíc. Chalupa v Pačejově na Klatovsku za 2 miliony 850 tisíc. Rodinný dům ve Svijarnově Frýdek Místek za 7 milionů 990 tisíc. Rodinný dům ve Štědré na Karlovarsku za 2 miliony 499 tisíc. A byt v Lapuskáka v Libochovicích na Litoměřicku za 2 miliony 800 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
14: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratibos, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
16: Ekokom.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je pondělí, ale to jste poznali, my jsme to taky poznali a tak jsme se dopravili sem do studia Hit Rádia Orion, kde s vámi budeme opět až do 6.
1: Michal Sevelino přejí dobré odpoledne. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě ve Vratimovské ulici u křižovatky Střebíšského bouralo auto s autobusem. Tady počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na Karvinsku, v Bohumíně konkrétně v ulici 9. května na Kruháči zasahuje záchranka u nehody osobního auta s cyklistou. Je tady silný pozor, počítejte s tím. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199 a i dnes někomu z vás pošleme 2000 na benzín nebo naftu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz

0: www.futura.cc.eu.
1: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím zhruba 2300 žen a mužů. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků. Podle vojska pomohly hlavně mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Česko dál sužuje sucho, a to navzdory tomu, že v posledních dnech zapršelo. Kvůli suchu už začaly platit první letošní zákazy odběru povrchových vod. Omezení se týká povodí Ohře, konkrétně Lounska, kde už lidé nemohou vodou z potoků a řek zalévat zahrádky nebo napouštět nádrže. S ostrahou českých věznic bude nově pomáhat moderní technologie, založená na přesném dálkovém měření laserovými paprsky. Vězeňská služba ji zatím nasadí v Plzni na Borech a také na Mírově. Systém upozorňuje na nedovolený pohyb vězňů mnohem dříve než stávající metody, čím se zrychlí reakční doba strážných.
9: Fotbalový servis.
8: Útočník Lamine Yamal je po zranění připravený nastoupit k dnešnímu úvodnímu utkání španělských fotbalistů na mistrovství světa. Hrát budou s Kapverdami. Yamal nehrál od poloviny dubna kvůli svalovým potížím. Vynechal závěr sezóny španělské ligy a nenastoupil ani za reprezentaci v přípravě na turnaj v Severní Americe. Dnešní duel v Atlantě tak s největší pravděpodobností začne jako náhradník na lavičce. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Španělsko ve skupině narazí ještě na Saudskou Arábii a Uruguay.
6: Počasí v pěti slovech.
10: No, tak to jsem si teda nepřipravila, bude jich víc. 24 stupňů zítra čekáme, já jsem na to zapomněla, nemůžeš mi to připomenout.
11: Tak tady kecáme pořád, já to jo. Teda prásknu a tak má být pěkně, tak podívej se aspoň do mobilu.
10: Má být, já se na to dívám teďka, že má být v Čechách, ne počkej, já jsem někde jinde.
11: Tady. To je počasí, no zítra má být dopoledne polojasno, pak se to má zatáhnout, ale bude docela dobře, teploty okolo 23, není záč.
10: To je dobrý právě, za mě ok. To se nemohlo vlézt do pěti slov tady, to,
11: to je pardon.

0: viděli jsme to, ty pusinky v Edenu s manželem Evy Farné.
1: Ano, Eva Farná má za sebou dva vyprodané koncerty v Edenu a zítra má před sebou ten poslední a nejenom nás dostala. Našlapaný setlist, více jak 60 tisíc lidí v obou dnech, série superhostů a hejty. Ano, hejty.
0: Jedny posloužily na těch obřích obrazovkách jako takový odrazový můstek k hitovce Tělo, jo? Kdy se před samotným songem promítaly ty opravdu nejhnusnější, možná zdaleka ani ne, komenty na Evinu postavu, jo? No a pak přišly ty další po tom koncertě, které komentovaly hlavně teda zase její číslo na lanech a to, jak jako vypadá. Ne to, co dokázala, ona vypadá jako naprosto fantasticky. Teďka jsem viděla někoho, jak tam na Instagramu píše, bože, ty vlasy, to je něco, jakože hrozného.
1: A co to má na sobě?
0: A já jsem k tomu hned napsala, skvělé, že taky mě to jako hnedka napadlo.
1: Jo, potom zjistíš, že tady na Šumbarku někdo přeřízl kabely k elektronabíječkám a na internetu k tomu komenty jako dobře jim tak, aspoň nebudou moci nabíjet ty svoje krámy nebo zničte všechny a rozbíte jim i ty jejich auta, jo? Tohle to zrovna napsal člověk, který pracuje jako hasič. Ten, který má lidem pomáhat, navádí ostatní, aby jim ničili majetek.
0: Jsou to většinou teda jako starší lidi a já si tak jako říkám, že když máte někoho takového třeba babičku nebo dědu nebo strejdu nebo někoho, kdo píše tady ty komentáře, jako zkuste jim třeba domluvit, že to není úplně jako dobrý a že si to ti lidi třeba přečtou a že je to zabolí a je by to teda taky zabolelo.
1: Ale nejsou to jenom staří lidé, to si myslím,
0: nejsou, že... jenom máš pravdu. Nejhorší, jak je tam třeba nějaký týpek, jak říkáš, hasič a ještě tam má v ruce koťátko a v druhé dceru, tak
1: a hasičskou
0: jako,
1: uniformu, že jo?
0: Tak to už je teda jako ultra, hele, vyhlásíme teďka týden bez hejtu, jo. Pojďte si to zkusit. Vy, co máte potřebu pořád takhle jako kydat na někoho. Fakt takhle hnusně ještě. Nemusí se všechno líbit všem, to je jako úplně jasný. Ale nemusíme vůbec být tak na sebe takhle hnusní. Nejlepší je říct si vždycky. Můžu k tomu říct něco hezkého a když nemůžu, tak to nebudu tam psát.
1: Tak se běž projít, udělej si dobře, svítí sluníčko, je krásně, nic ti nechybí, kup si zmrzku, udělej si hezký
0: nádech, den. Nádech, výdech.
1: Takže týden bez hejtu startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Tak se třeba ještě poplácej po svém sádelnatém rameni, po svém vlastním, ne, potom cizím a bude dobře. Hele, Krištof a Dominik Alagia, jo? Teďka před námi. No to
1: půlnoční
0: si poslechněte.
1: Hřích, pojďme na to.
0: To si poslechněte.

0: Enrique Iglesias, Duele Corazon. To jste Corazon. Si určitě Corazon zaspívali s námi, tak aspoň foneticky, jo. Hit Radio Orion, to posloucháte a my jdeme a zase o kousek dál.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: A vy jste naše dopravní hlídky celý týden, píše nám Tomáš, jedu z Mošnova, u Petřvaldu probíhá oprava silnice, je to tady zúžené do jednoho pruhu a počítejte se zdržením zhruba 5 minut kvůli semaforům a v okolí Bělského lesa měří neoznačený Superb. Tomáš tady píše, že věří, že teď někomu ušetřil třeba 2000, tak by se mu klidně hodili na benzín. Tak jo, Tomáši, poslouchej, i po 17. tam to rozlouskneme.
0: To byl dobrý argument,
2: A vy ostatní se přidejte, číslo na náš WhatsApp je 724-299-199.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724-299-199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů. A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Azore, ke mně, nech tu srnku.
8: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
9: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
10: Prosíme Agátku a Matyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
11: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
19: Zase lítáš v oblacích?
20: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
20: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
20: Více o akci na
21: firma na zážitky
20: CZ.
22: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
23: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
2: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcrmsrsilnice.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith a Nice to Meet You. My vás taky dneska rádi poznáváme, vidíme. Už jsme se neviděli celý víkend, tak jsme rádi, že vás tady máte. Máme.
1: Paradoxně vás ani nevidíme, ani neslyšíme. No, to je prekérka, ale víme, že tam jste.
0: Trošku v to doufáme. Držíme si palce. Pojďme na nejzbytečnější zprávu dne.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Věděli jste, že nejikoničtější scéna z filmu Matrix, kdy Keanu Reeves v podstatě skáče po vzduchu a vyhýbá se kulkám, nevznikala na počítači, jak už by to člověk z podstaty zrovna tohohle filmu, který se odehrává někde v kyberprostředí, očekával? No. Představte si, že tuhle scénu tehdy zabíralo neskutečných 120 kamer.
0: Dneska by to celé natočili na iPhone.
1: Přesně. Ten film má letos 27 let a skutečných 120 kamer.
0: Dneska by to celé natočili na iPhone.
1: Přesně. Ten film má letos 27 let a pořád vypadá dobře.
0: Na něho už musím podívat.

0: Cheerleader. To jsou ty, ne?
1: Jo, to je rostleskávačky.
0: Ano, ano, ano. Jo, jo, jo, dobrý. Tak to mohl mi složit trošku to jako živější song, když o rostleskávačkách.
1: Taky si myslím, možná, že to je o nějakých unavených rostleskávačkách, které už mají konec sezóny.
0: Jo, jsou často unavené.
1: A jejich tým prohrál.
0: Jo, prohrával celou sezónu.
1: Pak je to setlo. Mimochodem, víte, kde uslyšíte všechny hity, které znáte z našeho vysílání na jednom místě?
0: Já vím.
1: To řekni, ale počkej, ještě nesoutěžíme.
0: Na FM City Festu ve Frýdku Míst.
1: Je to tak. Robin Schulz, Alan Walker, Marek Ztracený, Lucie, hromada dalších a hlavně my dva ve Festu... No, počkej, to teď znělo blbě. A my
0: a
1: dva...
0: hlavně my dva.
1: ve festivalovém studiu Hit Rádia Orion.
0: Budeme na místě a doufáme, že vy taky moc se na vás těšíme.
1: Fakt, že jo.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.plnopava.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
4: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
5: Jsme podpořili 29 projektů.
6: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
2: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hitrádiu Orion. Více na hitradioorion.cz.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Housebrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Potřebujete půjčit auto na dovolenou, na cestu, nebo prostě jen tak? V autopůjčovně Zeman Car máme pro vás to pravé. V Novém Jičíně i v Olomouci na vás čekají komfortní osobní auta, SUV i prostorné 9-místné minibusy, čisté a připravené i hned vyrazit. Rezervujte si to své ještě dnes na www.zemancar.cz. Zemancar. Nasednete a jedete.
14: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
15: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
16: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu?
18: Barvu? Já tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
9: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
20: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
21: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
22: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
21: Hit Radio Orion.
23: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.
23: Hit Radio.
24: Že duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Roky utíkají, ale Waiting All Night a Rudimental jsou pořád jako jeden z největších bangrů moderní historie.
1: Čekala, že ano, řekneš, roky utíkají a čas kvapí, čas ale kvapí. Ty jsi to spojila s tou muzikou, dobře, ale minuty taky běží, že jo? Za minutu 16. Pojďme na nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska mezi Sedlištěm a Frýdkem Místkem. Je bouračka, počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech a na Vsetínsku na příjezdu do Růžďku od Bystřičky bouralo auto, i tady počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
13: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas tak ze státního rozpočtu dostanou necelých 8 miliard korun. Budou tak mít stejně peněz jako v roce 2024, tedy před loňským zvýšením televizního a rozhlasového poplatku. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Děti připoutávají nesprávně a v některých případech dokonce vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
14: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
13: Více informací najdete na webu cestujtesdětmibezpečně.cz. Češi si oblíbili práci na částečný úvazek. V posledním čtvrtletí loňského roku mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Meziročně jich bylo zhruba o 31 tisíc více. Částečný úvazek častěji využívají ženy, které pečují o malé děti. Muži pak na částečný úvazek pracují hlavně ve vyšším věku. Dnes poznáme basketbalové mistry. O držiteli titulu rozhodne až poslední sedmý finálový zápas mezi obhájci titulu z Nymburka a Pardubicemi. Utkání začne přesně za hodinu a hrát se bude v Praze na Královce.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku celkem pěkně, 24 stupňů nejvyšší teplota, pršet by už taky nemělo, budeme se moc těšit na polojasno.
11: Hit Radio Orion.
1: A je po zprávách a teď nám řekněte, jaký jste měli víkend. Máte už za sebou nějaký festáček nebo třeba obecní slavnost? Napište nám klidně, my rozhodně přihodíme svoje zážitky a taky lístek. Rovnou dva na Hell Yes Festival elektronické hudby.
0: Let's get it started a taky Black Eyed Peas si berou začátek téhle hodiny do svých rukou. Dobrý nápad.

0: If I Were a Boy, Beyoncé na Hit Radio Orion. Pamatuješ si ještě, Evel, ty na čase, kdy jsi byla chlapcem? To byly roky, za bytkář měla plusačku, nebo měl plusačku a trencle na fotbal.
1: To už si moc nepamatuju, ty si pamatuješ něco, co já ne.
0: O ne, chtěl jsem si tě jenom dobírat při pondělku, tak pojďme dál.
1: Dobrý, je to tady. Obce odbouchly svoje obecní akce Benátské noci, hasičská setkání. Já si jedno užila pracovně v Žimrovicích, kde se žehnalo nové hasičské stříkačce v sobotu.
0: Wow.
1: Miluju, zní to vtipně, ale brali to 100% vážně. A když přišel i kněz, došlo mi, že to fakt sranda není. Michal zase moderoval u sebe doma v Martinově, já nevím, jestli je to obec.
0: No je to městská část Ostravy, jo. My jsme měli v sobotu martinovské slavnosti, které jsem teda moderoval a bylo fajně. Sice počasí, bylo jak na apríla, dvakrát to vyplavilo celou aparaturu, pódium, ale na to už se tak nějak zapomnělo, protože potom vysvětlo slunce, lidi vylezli ze stanu a najednou party šlapala dál, bylo to super.
1: Mě to přivedlo na tu myšlenku jako těchhle vesnických akcí, jo. O kolik lidi přichází, když bydlí ve městě? Jako jo, městské slavnosti jsou taky fajn, ale kdo někdy byl na pořádné vesnické polízanici, tak ví, že se tomu fakt žádná poš akce města jako nevyrovná.
0: My jsme to zrovna tam probírali, jo, že venkovské akce jsou super, protože tam zrovna jsme probírali jako párek z Hořticí, jo, a jeden člověk mi řekl, hele, byli jsme, teď komu, nevím, která dědina u Ostravy to byla, a oni se na něho dívali, jako co to chce, párek z Hořticí, to je přece jako to základní, co tam se musí prodávat, ne, no, na to jasně. Se těšíš celý rok? Tak nebuďte poš, prodávajte klobásy s Hořticí a s chlebem.
1: Tomu už nemám co dodat.
0: Tak pojďme dál. Připomínáme taky, když už vidíme Michaela Jacksona, i nový díl Vypalovačky, který se právě věnuje Michaelovi Jacksonovi, králi popu.
1: Vrací se do období, kdy vydal alba jako Dangerous nebo History, natočil jedny z nejdražších videoklipů všech dob, vystoupil na Super Bowlu a on dorazil i do Prahy.
0: Ostravu už nestihl. Bohužel.

0: jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
1: Píšete? Tak pojď.
2: 16:18 a my opravdu potřebujeme svoji dopravní hlídku tady k tomu, aby jsme mohli na Moravě a ve Slezsku fungovat pořádně na těch cestách, takže díky, že vás máme.
1: A vy píšete, že dneska je to na pohodu na trase Ostrava-Orlová i v Ostravě-Porubě. Díky i za tyhle pozitivní informace z ulic a já přidávám bouračku a zdržení mezi sedlištěm a Frýdkem Místkem, tak s tím počítejte a dávejte na sebe pozor. Už za hodinu si někdo z vás vyhraje prachy na plnou nádrž.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
0: Užij si FM City Fest s Hitrádiem Orion. Ruce nahoru! Buď u toho s námi, zastav v našem festivalovém studiu a odstartuj dvoudenní party. Léto zní jako Hitrádio Orion.
4: Tady Batček z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
7: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
8: Dobrou noc.
7: Buonanotte.
8: Sladký spánek.
7: Sono dolce.
8: Matrace.
7: Maniflex.
8: Maniflex. Magnifik.
7: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku vyspimes.cz. Po strávě oba.

0: levnězčiny.cz. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mira,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: obuv ví.
1: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Hlavou proti Evelíně je tady. Dneska soutěžíme o vstupenky na Hell Yes Festival.
3: Což
2: vidím tady
3: je
2: na webu, že se odpočítává často milu za 10 dní, ale co mě line-up jako super, ale co mě zaujalo, Party Vlak z Prahy do něho jede, na něho jede. To chci.
3: No tak můžeš tady ten festival klidně započít v Praze, no. Zajdeš si do Prahy.
2: Nobody Listen, Bratři, Balt, no tam spousta jako
3: tak
2: zajímavých.
3: Tak jako taneční muzika,
2: a
3: světla.
2: A neokoukaných hudebníků, neokoukaných, takhle bych to řekla. 591-001-001, to je volačka k nám tady do studia. My tady pro vás máme dva lístky a chceme vám je dát.
3: Vlastně je taneční festival na Hradě. To je samo o sobě dost crazy, že?
2: To teda rozhodně právě, to bude mít takovou jako hustou atmosféru.
3: Tak já se ptám, kdo pak? Nikdo? Možná, že tam bude i nějaká DJka bílá paní. Je tam někdo? Hezké odpoledne. Tak telefony si z nás dělají trošku dobrý den.
2: Jestli nám to funguje, že?
3: Aha, tak zkusíme ještě jednou. Hit Radio Orion.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, koho tam máme?
4: Miloše.
2: Miloše, dobře Miloše, odkud nám voláš? Slyším někde možná v nějaké dopravě?
4: Zrovna jsem v autě, jak to mluvám, možná to bude hodně špatně slyšet, protože to mám na hlas.
2: Tak když to bude špatně slyšet, tak my tě vypneme a jdem dál, jo, to je v pohodě. Nedělej si vůbec hlavu. Dvě otázky pro mě, dvě. Pro tebe, Miloši, kdo začne?
4: Třeba ty.
2: Dobře, a odpovídej rychle, jo, jdem na to.
3: Tak, Evelíno, je dneska jaro nebo léto?
2: Ještě je jaro.
3: Ještě je jaro. Milane, kdo zpívá Miloš hit Na ostří nože?
4: Teď jsem nerozuměl, mám
3: se. Kdo zpívá hit Na ostří nože?
4: Aha, tak to jsem má hit.
2: No, Eva Farná.
3: Eva Farná, která měla už dva koncerty v Edenu, tohle zítra finišuje, ale pořád to ještě můžeš vyhrát. Evelíno, Havířov leží na Moravě nebo ve Slezsku?
2: Ve Slezsku.
3: Ve Slezsku. A Miloši, teď už to můžeme jenom doklepnout. Kolik karet dostane každý na začátku hry Člověče nezlob se?
4: Žádné.
3: No, nenechal se schytit nakonec. Jo, Miloši, dneska to ale nestačilo na výhru.
2: Zkusíš to zítra, to. Jo?
4: Super,
2: slibuj, dobré, čau.
3: Tak my ti přejeme dobrý dojezd a kdyby něco, Urto.
2: Jo. Slibuj, dobré, čau.
3: Tak my ti přejeme dobrý dojezd a kdyby něco, určitě se ozvi, protože ve hře jsou i

0: na Bíbra klidně nechala, aby mě miloval. I když nevím, jestli to s ním bude úplně pohádka, jo? To taky nebude úplně easy, ale...
1: Tak ty děláš, jako kdyby to pohádka s tebou byla, že? Jo, pojďme dál. Blíží se den otců a my hledáme supertáty. Takové, kteří podle svých dětí umí úplně všechno.
0: Pošlete nám hlasovku nebo zprávu na náš WhatsApp a dokončete větu Můj táta
1: umí nejlíp.
0: Nejvtipnější, nejhezčí, nejrozkošnější, nejroztomilejší odpověď odměníme společným parkourovým dobrodružstvím s Improve Yourself pro taťku a jeho děcka.
1: No a ty výherce vybereme už ve čtvrtek odpoledne naší show. Tak se moc těšíme, tady jsou tipy, kam vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Přijměte výzvu a zažijte jedinečnou atmosféru revírního pohoběhu Poho 50. Už v sobotu 20. června ožije Karviná sportem, energií a pohybem. Čekají na vás tratě pro začátečníky i zkušené běžce, dětské závody, štafety i legendární padesátka malebnou krajinou kolem Karvinského moře. Přijďte si zaběhnout, podpořit závodníky nebo si prostě užít skvělý den s rodinou a přáteli. Poho 50, běh, který musíte zažít. Registrace a podrobnosti najdete na poho50.cz.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do neděle.

0: rádiu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
8: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
11: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, Westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpix.zory.pl.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
14: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Hit Radio Orion.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: a taky David Guetta. Tohle byl jejich společný hit a taky uzavírá tuhle hodinu, tuhle čtvrtou. Odpoledne bude pět.
1: Za dvě minuty. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Mám tady dvě aktuálky na dálnici D46 na 29,5 kilometru směrem od Vyškova na Olomouc. Pozor na předmět na silnici a na D1 na 243 kilometru ve směru na Přerov stojí v levém pruhu pokažená dodávka, tak tady zpomalte. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
6: Senkor.
7: Jakými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
8: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Letošní sbírka Český den proti rakovině zatím vynesla 31 milionů korun. Je to skoro o 2 miliony více než loni. Kampaň letos upozorňovala na prevenci nádorů hlavy a krku. Do sbírky se letos zapojilo 16 000 dobrovolníků a lidé si odnesli přes milion symbolických žlutých kytiček. Do zahraničí v posledním roce vycestovali skoro 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
12: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
0: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Po chladnějším začátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a taky ve středu. Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu se posunul v historické tabulce nahrávačů po letošním play-off NHL mezi českými hokejisty na 4. místo. Dělí se o něj s Ondřejem Palátem. V 690 zápasech Pastrňák nazbíral 52 asistencí. Palát z New York Islanders pak na stejný počet přihrávek potřeboval přes 150 utkání.
13: Bára už to sice ve zprávách řekla, ale ještě si zopakujeme, zítra 20 až 24, čekáme polojasno, někde i jasno.
1: To je na kafe, na terase někde, nebo v kavárně venku, ne?
13: A nebo do roboty můžete jít. Ne.
10: Hit Radio Orion.
13: Já se vsadím, že vy půjdete do té roboty a my budeme u toho stejně jak následující hodinu.
1: A za malou chvíli si řekneme, co je to FOMO.
10: Hit Radio.
1: A na start posíláme Benz na Boona a jeho Beautiful Things.
13: A přejeme Beautiful Den.
1: Jo.

0: Niko Santos a Human Bean na Hitrádiu Orion odehrálo právě teď na hodinách, už bylo 17 a právě teď je 17.09.
1: I takhle se dá udělat song, že jo?
0: No rozhodně, můžeš to odbroukat celé.
1: Začala sezóna, nevím kam dříve skočit, jo? Tady trošku hrozí FOMO efekt, to znamená strach z toho, že zmeškáte něco důležitého, že u ničeho prostě nebudete.
0: To mám, fear of missing out mám ze včerejšího koncertu Evy Farné, dobrý.

0: Music Industry a Taylor Swift, The Faded Ophelia. Musím říct, že už dlouho nic nevydala na to, že ona vydává 12 alb ročně.
1: Tak ona si potřebuje ty prachy někdy užít, ne?
0: No jo, to je pravda.
1: Co by pořád pracovala.
0: No, ale ona je taková.
1: No, tak peníze tě zkazí, ale já už bych nic nedělal.
0: Mě by neskazili, dejte mi, já vám to ukážu, že by mě neskazili.
1: OK.
2: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
1: Pojďme za volant, mezi Paskovem a Vratimovem nám z Frýdecké ulice hlásíte kratší kolonu v obou směrech. Je tam semafor a jezdí se kyvadlově a menší kolonu čekejte i na D48 ve směru na Bělotín před Bělotínem. Tak dobře, dojďte.
3: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
5: Ahoj, ahoj.
4: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
5: Je to... Já to moc nechápu, ale je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
4: Cože? No a co se stalo?
5: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
4: Jasně znám.
5: Tak ten se rozbil.
4: Cože? Počkej, jako to znamená, že už nejde točit na proslulým slevomatím kolotoči štěstí? No to si děláš srandu.
5: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
4: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
5: No, jako pro lidi jo, no.
4: Takže, já zde to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
5: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty až do 22. června.
4: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme!
5: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
2: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcrmsrsilnice.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom. Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratibor, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hit Radio.
14: Go!
2: Už
9: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Orion.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrhem.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
2: Úplně vyčilovaný Míša
1: tady. Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
3: To není to 6-7 teda.
1: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
2: Počítá to někdo ten
1: návrh? Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně do toho rádia.
2: To se má nějak jako opakovat, nebo
1: to? No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
2: Tak to pomlím.
1: Davide, už přestaň.
2: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
1: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou. Davide.
2: Kaput, dejme pro verze.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: I dneska někdo z vás natankuje díky Hitrádiu Orion úplně zadáčo.
1: Ty káčo.
0: Někdo, kdo se dnes stal naší dopravní hlídkou a pondělí teda bude o 2000 krásnější pro Tomáše, který nám poslal dopravní info z Mošnova a navíc nás varoval před policejním Superbem.
1: Gratulujeme, další prachy na benzin a naftu zase zítra.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.

0: Hit Radio Orion, to je stanice, kterou snad dobrovolně posloucháte. Pokud nedobrovolně, tak děkujeme tomu, kdo vás k tomu přinutil.
1: Zatímco my jsme si tento víkend užili Rainbow Run v ostravských Dolních Vítkovicích, v Číně mají běžecký závod, který trvá 7 dní a má 250 kilometrů. Úplně jiný level, jo?
0: Zlatá beskydská sedmička.
1: No a při tom závodu se k běžcům letos přidal i pejsek. Takový malý podvraťáček s krásnýma kukadlama.
0: A ten s nimi opravdu těch 250 kiláků uběhl a vlastně to nakonec i vyhrál. Jeden z běžců se rozhodl, že by se mu po něm stýskalo, že si ho odveze do skoku.
1: Já bych mu dal jméno Terry Fox.
0: Ježíš, tyhle příběhy.
1: Zítra ahoj, těšíme se.
0: Moc.
1: Hop.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Dopravní hlídka Hit Rádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Orion. Tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
4: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my. Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Rádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do neděle.

0: Pozore ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich megaslevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
12: Hit Radio.
13: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Hit Radio Orion.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Vážná nehoda se stala na Frýdeckom Místecku. Pozor na cestě od obce Sedliště směrem do Frýdku, kde se srazily dva osobáky. Kvůli zranění na místo jeli i záchranné složky. Co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.

0: Pivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv při Lucie Daňková. Vláda schválila zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Napojeny budou na státní rozpočet. Pro obě instituce to znamená ponížení částky na hospodaření zhruba o 15%. Obě média se už dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. Předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl.
5: Největší výzva tady toho celého 14-letého projektu tak bylo pojmenovat, jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, nebo všichni ti lidé, kteří nám dávali ty razítka, tak chtěli říkat, co to je ty varhany. A nakonec vlastně došlo k tomu, že se celé ty varhany staví podle směrnice o technických zařízeních. A ta implementace té směrnice na ty varhany je tak náročná, že nás stojí mnoho milionů korun.
4: Požehnání varhan začalo před hodinou, série koncertů vyvrcholí o víkendu. Ještě dnes a zítra mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit informace o škodách po letošních jarních mrazech. Poškození zatím nahlásilo na 400 pěstitelů peckovin, a to zejména jablek. Zítra startuje atletická zlatá tretra. Závodit bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Do rána většinou jasno, polojasno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, bude docela chladno. Zítra pak čekáme polojasnou oblačnou oblohu, zataženo místy déšť, zejména na západě na Moravě a ve Slezsku, pak naopak teplej, většinou sluníčko a déšť až večer. Nejvyšší teploty 19 až 24 na Moravě teplej a mírný vítr západních směrů.
7: Čekali jsme na to celý víkend na pondělí 18. hodinu, abychom mohli odstartovat další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

fantastická energická věc, která vás na té připondělku nabila energií. Pokud ten start do nového pracovního týdne nebyl podle vašeho gusta, tak věřím, že teď se to naprosto změnilo. Rigeria, Vamos a la Playa, tak to byla záležitost, kterou jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My vám až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaný máme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým. Za chvilku německá partička Scorpions, Wind of Change, to bude velká romantika, taky na tuhle strunu si zadrnkáme. Teď každopádně Madonna, Die Another Day. Tak to je věc, kterou znáte z Bondovky. Madonna byla jedna z těch, která měla štěstí připravit soundtrack. No a právě proto si její hit můžeme teď připomenout na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezké pondělí.

0: Tohle byly Škorpíci, slíbená věc, Wind of Change. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My jsme si teď připomněli partu, která to dohromady dala v roce 1965 v německém Hanoveru. Tehdy ji založil Rudolf Schenker, to je zpěvák, jeho hlas jste měli možnost slyšet. A mimochodem je to taky jediný původní člen, který v té kapele hraje právě do dnešních dní. Wind of Change je rozhodně jedním z těch největších hitů, který ve své dlouhé kariéře světu představili. A my jsme ho teď rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Za chvilku se vrátíme na taneční parkety. Tentokrát to ale nebudou ploužáky, pořádně to rozjedeme. There's a Party, DJ Bobo, taky Cyndi Lauper, anebo Goo Goo Dolls. I s těmi můžete tady na Hit Radio počítat. Tak užívejte pondělí s datem 15. června. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Potřebujete půjčit auto na dovolenou, na cestu, nebo prostě jen tak? V autopůjčovně Zeman Car máme pro vás to pravé. V Novém Jičíně i v Olomouci na vás čekají komfortní osobní auta, SUV i prostorné devítimístné minibusy, čisté a připravené i hned vyrazit. Rezervujte si to své ještě dnes na www.zemancar.cz. Zeman Car. Nasednete a jedete.
3: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
4: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: Kdo šetří, má za 3.
10: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5 000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
12: Nebojte se.
11: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
13: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
14: Já bych koupil rákosku.
15: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
16: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
17: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
18: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
19: BYD Tech Days.
20: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
21: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
20: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle velká romantika a obrovská klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia budete poslouchat v playlistu Hit Radio až do 21. večerní. Joe Cocker a Jennifer Warnes stojí za písní Up Where We Belong. A tohle už je další pecka, kterou můžeme slíbit. Do konce hodiny velký hit Got My Mind Set On You. To je George Harrison, taky Shinies a nebo Venga Boys zazní určitě do 19. Tak užívejte pondělní večer.
1: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
7: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce, pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
1: Zavířovat do Ostravy u odbočky na Šinou v sobě dvě auta.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Posloucháte Hit Radio, 7:02, je tady Dominik, Vincent, taky Andrejka.
7: Ahoj přátelé.
8: Ahoj, ahoj. Hit
6: Radio. Krátká otázka, krátká odpověď, tak jaký jste měli víkend, přátelé?
7: Krátkej.
8: Já jsem se bavila náramně, já jsem byla na ikonickém koncertu Evy Farné.
6: My jsme neustále tady s Vincentem, že? Tak to musí někdo za nás obrážet.
7: My jsme tady nebyli o víkendu, my jsme prostě jenom neměli lístky.
6: Ale mysleli jsme na to, že tady budem.
0: Hit Radio Orion.
6: Za chvilku víc, když tu Evičku nadhodila Andrejka, tak ten koncert a vlastně jeden budoucí ještě rozeberem. Teď už Činasky, hezké odpoledne.

0: víte, kdo si popěvuje s náma? Doufám, že ne proti nám. Words Apart, posloucháte Hit Radio 9 minut po 19.00. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, no ale Andrejko, povídej, protože jak víme, Eva Farna, dva jedeny za sebou, jeden před sebou, jaké to bylo, řekni nám. Počkat, mikrofon, máme.
1: Bylo to fantastický, myslím si, že každý, kdo tam byl, mi musí dát jenom za pravdu, byla fenomenální. Nevím, jestli se ještě chystáte?
0: No, je vyprodáno, si říkala.
2: Dominik takže... už dneska dělal všechno pro to, aby získal lístek. Oblejzá tady celý rádio. Říkám, prosím, nemá to někdo na jevičku.
1: Tak to nevzdávej, protože tě čeká krásný zážitek a mě tam překvapil jeden takovej hezký moment, protože jsi úplně zabraný do toho, ta stage je obrovská, do toho všechny ty kostýmy, tanečníci, fakt nevíš, na co dřív koukat. A já najednou koukala do toho obrovského davu, který byl fascinovaný a téměř nikdo z těch lidí neměl vytažený telefon.
0: To si netočili, to bylo tak krásný.
1: Ano.
0: Že to ani nenatáčili.
2: Protože všichni zapomněli na to, že zapomínají žít okamžikem. Víš, že konečně se jim vrátil zpátky ten jejich původní put a řekli si, já jsem nic natáčel, já jsem si to užíval teď a tady, to je neuvěřitelný, to je krásný.
0: Tak jestli někdo tohle s náma dokáže, tak je to Eva Farná samozřejmě, ale já si říkám, tohle by se mělo propsat do jiných koncertů, tak dejme vám, našim posluchačům, nějaký rady, jak s tím natáčením na koncertech.
2: Já na to mám ultimátní hack, live hack dokonce, tak. Jak se říká. Vemte ten telefon, jak jste zvyklí. Mm-hmm. Jo, ale stejně, přiznejte si, dámy a pánové, kolikrát jste někomu to video ukázali? Nikdy.
1: No, možná svým fanouškům na Instagramu.
2: No dobře, tak ty to nepotřebují vědět, ty mají otevu, ty tam jsou hlavně, jo, ty ani nesamurou lístky zadarmo, ty si ho koupí, Dominiku, ten lístek, jo.
0: To nejsou fanoušci potom.
2: No, to potom nejsou fanoušci, ale vemte ten telefon a pokud tam něco chcete natáčet, zapněte tu zpětnou kameru a natáčejte sebe. Ať si pamatujete, jak vy jste se krásně cítili. Pamatujte si ten svůj výraz, ty svoje emoce, ty svoje zážitky.
0: Wow, co na to říkáš? Při jakých zážitcích by se s Andrejkou natáčela ty, které jsou ti příjemné?
2: Kam to posíláš? Já jsem tady chtěl jako
1: zároveň,
2: hezkou věc poslat lidem.
1: Mně napadá jenom ty, u kterých bych se natáčet nechtěla.
2: Ano, anebo Dominik, v případě Dominika neměla.
0: No tak jak jinak teď? Jedna stará dobrá.

0: To jsou beaty, takový se dělal jenom v devadesátkách. I wanna get freaky with you. To byl Michael? Ne. 19.20 posloucháte Hit Radio City Another Level prostě. S vámi taky Vincent, Dominik, který můžou sluchátka dneska. Dobrý?
1: No.
0: A Andrejka.
2: Ahoj.
0: Kamarádi, my vám přejem hezký večer. Podívejte se, pokud míříte z práce takhle pozdě, kolem sebe. Je docela možný, že třeba pokud stojíte v koloně, tak kolem vás je spousta řidičů bez řidičského oprávnění. My všichni, jak jsme tady v místnosti, máme řidičák.
2: No máme, ale ne všichni aktivní, veď, Domi.
0: Vinci?
1: Ne. Pojďme se k tomu dostat, Domčo. Proč neřídíš? Proč máš řidičák a neřídíš? Dobře, je to kvůli tomu, že jako tě teda stresuje řídit. Tomu rozumím, ale proč jsi
2: teda... Nebo ostatní řidiči?
0: Všechno, co jste vyjmenovali a můžete pokračovat, tak mě stresuje na těch cestách a já v životě víc stresu nesnesu.
1: Možná je to proto, že většina lidí na silnicích nemá řidičák. Já si myslím, že bych jako chtěl vidět, kolik řidičů taxislužeb má řidičák.
0: Je to dobrý postřeh, já jsem dělal řidičák relativně nedávno. Andrejko, ty v 18. čerstvě.
2: Hoši, to už je taková doba, že už se to ani nepamatuju. Já jsem totiž měla řidičák už v 15.
1: A
2: to konkrétně na skútr. A já se ptám, myslíte, že se dají ti páni, kteří s vámi uzavírají závěrečné zkoušky, obněkčit?
1: Ano, já jsem to měl. Mě totiž jeden můj...
2: A jsme zase u toho.
1: Mě totiž jeden můj instruktor, já jsem dělal víc těch testů, takže to můžu říct, protože to na něj neprásknu, ale on mi poslal SMSku pro svoji milenku, kterou já jsem viděl, že to je pro milenku a ne pro mě, takže jsem to proti němu trošku využil a trošku jsem na něj zatlačil, že o tom vím. A on mi potom řekl, ale já neurčuju, jestli ty papíry dostanete nebo ne. To byl ten instruktor jenom.
0: No a verze, jak Andrejka obněkčila lektora i instruktora v autoškole, tu se dozvíte na našem Hero Hero, placený obsah se chystá.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mira.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival,
13: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Letní příprava na sezónu je v plném proudu a Vítky už myslí na své věrné fanoušky. HC Vítkovice Ridera zahajuje prodej permanentek. Už od 15. června koupíš permice online přes ticket portál nebo aplikaci Moje Vítky, kde na permanentkáře čekají i speciální bonusy. Prodej na pokladnách startuje 20. července. Tak probuď sobě Vítka!
16: Hit Radio. It makes me feel.

0: A zní to, jak kdyby to zpíval jenom někde u ohníčku s kytarou. John Bon Jovi, posloucháte Hit Radio, 19 hodin 31 minut. Je tady s vámi Andrejka, ahoj. To je ona, Dominik a Vincent, který si zase něco nachystal.
1: No, nekruť očima, to je skvělá věc.
0: Já se těším.
1: Já jsem hračička, miluju hry a vy, milí posluchači, to je hlavně pro vás, to samozřejmě není pro tohohle nevděčníka. Andrejko, s čemu se tak směješ? Andrejka má záchvat smíchu, jenom ať víte.
0: Nemám něco v koutku u nosu, nebo...
1: Dobrý, tak možná poprvé uslyšíte, jak se Andrejka počurá v rádiu. Smíchy samozřejmě.
2: Já jsem doufala, že toho minulýho ahoj si nikdo nepřijme.
1: Tak já jdu na tu hru. Andrejka už je očividně pobavená. Přátelé.
2: Takzvaně ze soudku, bavím se sám.
1: Ano, bavím se sám. Tak já teďkonc pobavím snad úplně všechny. Já vám dám teďkonc na hádání zprávu. Nějaká zpráva, která se stala ve světě. A vy si řekněte v hlavě nebo nahlas, vy milí posluchači a vy tady, co jste zdali se mnou nahlas, jak ta zpráva doopravdy dopadla. Takže první zpráva je: muž hledal lochneskou příšeru. Místo toho našel
2: jenom dva vyfouklý balonky.
0: Muž hledal lochneskou příšeru, místo toho našel pohřešovanou manželku.
1: Ne, ale jsi blízko. A? Manželku. On si totiž dal výpověď v práci, přestěhoval se do Skotska a 15 let normálně frajer tam hledal lochnesku a našel tam místo toho lásku svého života. Nevíme, jestli taky není monstrum.
2: Takže to nebyla fikce.
1: To nebyla fikce, to se opravdu stalo. A když už jsme u těch 15 let, tak půjdeme o rok vejš. Pilot Air Canada létal 16 let jako kapitán. Celou dobu však svému okolí i firmě zatajoval, že...
2: Jeho skutečné zaměstnání je...
1: Řekneš něco? Dominiku,
2: domů je? Letel.
0: Zbytek se dozvíte v článku.
1: Ne, takže...
0: Tajil, že nemá ruce.
1: To by byl dobrý. No, skoro, hele, jsme blízko u toho, co jsme řešili před chvilkou. Tajil, že neměl řidičák na letadlo.
2: Oh.
1: On sfalšoval dokumenty, ale já si říkám, pokud 16 let dokázal lítat na falešný řidičák, tak ho možná nepotřebuje.
0: Dejte mu to.
1: No, tak teďkonc chudáček sedí. Tak a teďkonc poslední, to nejlepší nakonec, a to je opravdu jako krásný. Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Mezi budovám. Ještě jenom
2: napadej mě samý z prostěrny.
1: Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Natáčení filmu pro dospělé.
1: To je hezký. Ne. Zloděje. Byl to zloděj, který vykrádal dům vedle, uklouzl po střeše a spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdmi prodejny sousedního kina a tý prodejny kávy. A ty policajti normálně šli na kávu a slyšeli ho tam brečet. To je nádherný, ne?
0: Víte, co je, přátelé, fantastický, že i když ty články jsme se snažili...
1: Tam brečet. To je nádherný, ne?
0: Víte, co je, přátelé, fantastický, že i když ty články jsme se snažili jako vtipně zakončit, abychom vás...

0: Ladíte Hit Radio Bangles. Přátelé, máme 19 hodin 38 minut ve složení Dominik, Andrejka a Vinca. Ještě jednou dneska naposled, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vidíš, Andrejko?
2: No a je to tam.
0: Je tam to ahoj, ale já se doufal, s tebou potkám na Rokáči. Přátelé, abyste věděli, o víkendu Rock for People. Andrejko, ty jsi byla?
2: Já jsem byla.
0: Dominik,
2: a pršelo moc.
0: To byl ten důvod, proč jsem nejel, že?
1: Dominik mi říká půl roku, já se strašně těším, já to potřebuji, to bude úžasný. Tak mi volá, hele, bude pršet a nikam nedá, nechci zmoknout.
0: No ale s vámi, až posluchači, se chci podělit o ten pravý důvod. Já jsem tam totiž přemlouval kamaráda, ne Vincenta, ten mi řekl před půl rokem už, ať si sám, no. Kašlu. Ale přemlouval jsem jinýho a říkal jsem, musíme jet, bylo to loni skvělý, teď si to užijeme, ale on se díval na ten line-up, na kapely, moc to nebralo. A tak byl takovej polonalomený, ale věděl jsem dobrý, zařídím lístky, zařídím stan, zařídím prostě všechno. Nepomohlo to, když tam lilo, tak už byl v tom telefonu hodně otrávený, že by teda přijel a já jsem to pochopil, tak jsem řekl, OK, nepojedem. Ale kdyby hořel tím entuziasmem jako já, tak jedu klidně v dešti.
2: No a pozor, a dostáváme se to k tomu, kdyby si měl řidičák, aktivní řidičák, naskočil by si do svého vozu.
0: Ano, já naskočím do vlaku.
1: A mohl si spát v autě.
2: A mohl si tam jít, protože takhle to řeším já. Když příliš přemlouvám někoho, kdo má na růžích ustláno, tak se seberu, ano, a jedu sama.
1: Přátelé, pamatujte si z toho, že pokud někoho musíte přemlouvat do nadšení a chcete mu ještě to nadšení zprostředkovat, tak to za to nestojí. Najděte si někoho, kdo už je nadšenej taky a nebudete muset to nadšení plejtvat. No,
2: to,
1: ano.
2: To řekl krásně.
1: Najděte si kamarády z kroužku. Nenuďte kamarády jít na kroužek.
0: Řekl to krásně. Proto se rozrůstá naše parta tady. Já si hledám kamarády a vím, že Andrejka na Rokáč jezdí, takže je všechno v pořádku.
1: To stejně jak s tím rádiem. My se tady nemusíme do ničeho nutit. My jsme nadšení, lidi to nadšeně poslouchají a všichni jsou happy.
0: No, tak nezbývá popsat než co? Hezký večer.
1: A dobrou noc.
0: Ahoj. Pár hitů, ať ten večer rychleji utíká. Posloucháte Hit Radio.

0: ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90.

0: Názore ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa,
3: Mira,
0: Rybičky,
3: Migové,
0: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
0: 8 víkendů,
3: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa,
3: Harley,
0: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
0: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
6: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
7: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
11: Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
11: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
12: Stavebniny Janík.
13: Stavebniny Janík.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
1: Letní příprava na sezónu je v plném proudu a Vítky už myslí na své věrné fanoušky. HC Vítkovice Redera zahajuje prodej permanentek. Už od 15. června koupíš permanentky online přes ticket portál nebo aplikaci Moje Vítky, kde na permanentkáře čekají i speciální bonusy. Prodej na pokladnách startuje 20. července. Tak probuď sobě Vítka!

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
2: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Ti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz

0: www.radiohity.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Azore, ke mně, nech tu srnku.
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
4: Dobrou noc.
3: Buonanotte.
4: Sladký spánek.
3: Sono dolce.
4: Matrace.
3: Maniflex.
4: Maniflex. Magnifik.
3: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
5: Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
5: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
6: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
8: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku.
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.cz.